0: Radio Zlín.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
0: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.
6: Hit Radio. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno. Zachraňte nás!
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju!
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi. Hit Radio. Hit Radio.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.
2: Čas už je léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Hradčí a Severokama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Hit Radio.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Attawa! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinnetou! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
6: Krásné ráno, 6 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. V Ankaře dnes večeří pro nejvyšší představitele členských zemí začíná dvoudenní summit NATO. Hlavními body jednání budou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajině nebo vztahy mezi Američany a ostatními spojenci. Očekává se účast Donalda Trumpa. Za Českou poletí do Ankary premiér Babiš i prezident Pavel. V české debatě o summitu dominoval spor o složení delegace. Pokračuje Karlovarský filmový festival. Režisér Jan Hřebejk dnes představí nový satirický vztahový seriál o krizi středního věku Na tělo. Příběh podle scénáře Martiny Formanové mapuje životy spolužáků po 30 letech od třídního srazu. Kapitán portugalských fotbalistů Cristiano

0: Cristiano Ronaldo odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Potvrdil to po prohře se Španělskem a vyřazení v osmifinále šampionátu v Americe. Hvězdný útočník se zatím nerozhodl, zda v národním týmu skončí nebo ještě bude pokračovat. A teď z našeho regionu.
1: Řidiči i chodci musí od zítřka až do 15. července počítat s komplikacemi v centru Uherského Hradiště. Důvodem bude úplná uzavírka části ulice Sokolovská kvůli opravě silnice po zimní havárii vody. V uvedených dnech bude kolem opravovaného úseku zavedená objízdná trasa. Lidé by proto měli v těchto místech věnovat zvýšenou pozornost dopravnímu značení. Ve Zlínském kraji bude dnes oblačno až polojasno. Mohou se vyskytnout i přehánky. Denní teploty vystoupají na příjemných 22 až 23 stupňů Celsia.
2: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
3: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
2: www.elektrolosák.cz.
4: Krásné dobré ráno s vámi, Lea, tak schválně. Kdo se dneska ráno probudil a první myšlenka byla, to už je fakt po tom volnu. Tak nebojte, nejste v tom sami. Po prodlouženém víkendu dneska Buník zněl o něco protivněji než obvykle, co si budem, ale já vám slibuju, že to společně rozjedeme. Jo, a jestli jste náhodou před chvílí slyšeli takový ten rozuřený jekot, tak to byl Donald Trump, protože jeho Američany vyřadila na mistrovství světa ve fotbale Belgie. Tak klídek do níku, jo? Nemusíš pořád jen vyhrávat. I když vlastně on ti tohle ještě nikdy nikdo neřekl, co? Tak pár minut po šesté, přátelé, Hit Radio je s vámi, hrajeme ty největší hity, tak dobré ráno, Česko. Hit Radio.

11 minutek po 6. 7. 7. úterý ráno s vámi Leona. Hezký dobrý den. Přežili jsme nekonečný třídenní víkend, co si budem. Konečně zase můžeme být v práci s nejmilejšími kolegy a hlavně našimi šéfy. Tak přátelé, dobré ráno a to celé 4 dny v řadě. Než nás rozdělí zase další otravný víkend, že jo? To je strašný, samý volno všude. Ne, ale vážně. Tohle bylo takový zvláštní pro někoho z vás. V jednu chvíli je pátek večer, pak to udělalo a najednou celonárodní třídenní dovolená je v čoudu. Nějaké kouzlo asi, co? Ale nic si z toho nedělejte. V prosinci nás čeká volno 4 dny, Štědrý den totiž vychází na čtvrtek. Ono se to nezdá, ale za 5 měsíců je tady čerta Mikuláš, že jo? Takže mimochodem, dneska budete v práci nejopuštěnější ze všech. Spousta lidí si volné pondělí vybrala za start dovolené, ale na druhou stranu zase budete mít v práci pohodu, klídeček a taky nás a skvělou muziku, kterou posílám i teď. Lost Frequencies, The Feeling. Hezké ráno.

čtvrt na 7, hezké dobré ráno. Mě by zajímalo, jestli jste byli taky včera tak trošku zmatení, jestli obchody jsou anebo nejsou otevřený. Mně se včera vrátil od babičky syn, byl tam pár dní na prázdninách, tak si říkám, Nino, pojď, jdeme koupit něco za to vízo, protože ukončil 9letku. A pak říkám, ty brďo, oni mají asi zavřeno. Samozřejmě, že ne, že jo, co si bude.

0: bylo nejlepší, je zavřít na všechny svátky. Tudíž, aby obchody nebyly otevřený vůbec, zákaz prodeje 1. května, 5., 6. července, 17. listopadu. A volný den by zaměstnanci obchodu mohli trávit doma s rodinami, což je krásný. Ale dovedeme si vůbec představit, co by se v obchodech dělo 23. prosince nebo den před Velkým pátkem. Tak prosím vás, za všechny naše posluchače Hit Rádií, kluci a holky v parlamentu, raději na to nesahejte, nechte to tak, my už si to nějak vyřešíme sami. Teď se mrkneme na cesty, dobré ráno.
1: Hit Rádio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase z Frýdku Místku k hraničnímu přechodu Bílá u Ostravice. Probíhá oprava povrchu vozovky, projíždí se Kyvadlově jedním směrem, počítejte se zdržením.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč, zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Where is my husband? To je věta, kterou jsem si opakovala po třech dnech v Karlových Varech. Jo, kdo jste tam byl, určitě víte, o čem mluvím. Každopádně teď už ranní update s Kubou, právě teď.
1: Ranní update.
2: Uklidili okolí řeky, teď jim za to hrozí trest. Ekologičtí aktivisté v Anglii dobrovolně vyčistili znečištěné okolí řeky, úřady to ale teď řeší jako neohlášený zásah do přírody. Podle policie dobrovolníci porušili zákonem chráněný režim v dané lokalitě. Čeští basketbalisté porazili v Brně Estonsko 75-73, ale do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom následná večerní výhra Švédska nad Slovinskem. Češi tak budou chybět na světovém šampionátu po druhé za sebou. Extrémní vedra mění nápojové preference Evropanů. Když teplota překročí 32 stupňů, zájem o vychlazené pivo už moc nestoupá. Dosud se přitom mělo za to, že horká léta vedou k vyššímu prodeji alkoholu.
0: Kubo, díky a my pokračujeme dál. Největší, nejlepší hity jsou tady.

0: 6 hodin 37 minut posloucháte úterní snídaní šampionů s vámi Lea. Hezké dobré ráno. Zázraky se dějí, máme tady příběh, který napsal sám život. Alespoň, jak jsem zmiňovala, ty zázraky se dějí, minimálně na Hané. Neuvěříte, v Olomouci u obchodního centra někdo nechal na střeše auta ležet jen tak tablet. Nechal ho tam ležet v neděli. Prostě krásný stroj za několik tisíc, jen tak položený, všem přístupný. Každý si ho z toho auta mohl vzít. A víte co? Nevzal. A to je naprosto skvělý. Včera jen někdo zavolal na policii, ať už si ho majitel konečně vezme, nebo ho fakt nějaký nenechavec čmajzne. Tak policie zavolala majiteli auta a ukázalo se, že tablet tam nechali děti. Jo, dostanou za uši, nicméně tenhle zapomenutý tablet ukázal, že pořád ještě nekrademe všechno, co není přivázané. Tak palec nahoru.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
3: Paru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
2: Super, a balakrylem natřeme futra.
3: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Úhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na sms-ticket.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Ostravy nám hlásíte zdržení s kolonou, počítejte na Rudné, u křižovatky k Nové Huti ve směru na Vítkovice, ztratíte tam zhruba 10 minut.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Katy Perry, Hit Radio s vámi. Nudíte se? Tak si kupte robota, přátelé, kamarádi. Má upravené nehty, kouká vám do očí a pod kůží schovává kovovou kostru za cenu malého auta. Tak si představte, že čínská firma právě začala prodávat prvního sériového robota proti osamělosti. Základ stojí necelých 400 tisíc, ale verze Ultra vyjde na 3,1 milionu korun. Za to máte v Česku slušné auto nebo dokonce základ na hypotéku, co si budem. No a teď to nejšílenější. Za příplatek mu dají obličej vaší bývalé lásky a nebo třeba oblíbené celebrity, kohokoliv vy si řeknete. Má to AI, takže to s vámi konverzuje, podávám to dokonce i ruku. A Čína sází na to, že jsme tak osamělí, že si raději koupíme kus hliníku potažený silikonem, než abychom šli prostě třeba ven do baru a seznámili se. Jo, a ještě jeden takový point. Má v očích kamery a v hrudi senzory, takže vlastně může to být někoho z vás i tchyně. Jen s vypínačem v zádech. Pojďme radši hrát. Nico Santos právě teď. Hezké dobré ráno. Je úterý 7.

Hit Radio, s vámi Lea, 7.7.2026, úterý ráno, hezký dobrý den. Mě tady od rána v kamarádi chodí taková jedna zpráva snad na všechny naše platformy, Facebook, Instagram, na moje osobní účty a tak podobně, že to se prostě nedá a já se tady o to s vámi musím podělit. Mě tady píše partička Lucka, Martina, Jirka, Teres a Helena. Napsali mi zprávu: čau Leonko, pusť nám prosím nějakou pořádně letní vypalovačku, nechtělo se nám do práce, potom volnu. Rádi tě posloucháme, celé vaše Hit Radio, a ty si pořád taková pozitivní, a kdo jiný by nám mohl splnit tohle přáníčko než ty, Leonko, prosíme moc, Lucka, Martin, Jirka, Teres, a taky nám řekni, jak bylo ve Varech, chyběla si o víkendu, posloucháme tě pořád, prosím, prosím, zahraj nám. Ty brďo, no tak jo, prostě jo, zahraju vám tady zkrácenou verzi oblíbeného songu, myslím si, že udělám radost i většině z našich posluchačů. A jak bylo ve Varech? Ve Varech bylo krásně, můžete se mrknout na můj Instagram Lea Giongiosi, sledujte samozřejmě i naše Hit Radio a vy mi budete psát určitě celý ráno, takže já vám posílám song právě teď, jo? Taková zkrácená verze, tak hezké vstávání. A ať vám to v práci uteče, jo? My pracující to přežijeme společně.

0: Vy a hodinka je za námi a další dvě před námi. Buďte s námi.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
7: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: 7 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Letní prázdniny přinášejí na památky v Česku bohatší program i delší otevírací dobu. Některé objekty jsou otevřené i v pondělí. Co dál, ví mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
9: Připravili řadu nových prohlídkových tras, návštěvníci se mohou těšit také na večerní a noční prohlídky. Připraveny jsou kulturní akce, festivaly i programy pro děti. Letošním tématem jsou také cesty šlechty po Evropě i vzdálených zemích.
8: Prázdninová sezóna vrcholí předposlední srpnovou sobotu oblíbenou hradozámeckou nocí. Europoslanci dnes budou hlasovat o aktualizaci práv cestujících v letecké dopravě. Zástupci Europarlamentu a členských států už vyjednali předběžnou dohodu. Počítá se zachováním nároku na finanční kompenzaci při více než 3hodinovém zpoždění letů. Proces vrácení peněz by měl být taky rychlejší a snadnější. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová devítka porazila na londýnské trávě Američanku Madison Keysovou. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila Marii Bouskovou. A teď z našeho regionu.
10: Dopravní zdravotní služba kroměřížské nemocnice rozšířila svůj vozový park o 2 nové sanitky. Nabízejí více místa kolem transportního lehátka a umožňují převést o 1 pacienta více. Modernější uspořádání interiéru navíc usnadní práci řidičům při manipulaci s pacienty. Nemocnice do jejich pořízení investovala více než 3,5 milionu korun. Dnešní obloha bude oblačná až polojasná. Můžou se vyskytnout i přehánky. Nejvyšší denní teploty naměříme okolo 23 stupňů Celsia.
11: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
12: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
11: www.elektrolosák.cz.
0: Pár minutek po 7, hezké dobré ráno s vámi Lea, dnes je 7.7.2026 a přesně za rok nás čeká datum 7.7.2027. Vsadíme se, že matriky už teď tuší, že budou mít pěkně rušno, takže pokud někdo schání fotografa, kapelu nebo dort, možná by neměl čekat do příštího léta, co? My zatím servírujeme to, co je jisté, ty největší hity na Hit Radio právě teď.
1: Hit Radio Zlín.

Dobré ráno. Co říkáte, mobily na táborech? Na pětině českých táborů nemohou děti totiž používat mobily a v 60% táborů mohou použít mobil jen v předem stanovenou dobu a ve zbývající pětině mohou mobilovat vlastně kdy chtějí. Masakr, vemte si, že se třeba několik hodin nemůžete podívat na sociální sítě Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. To se dá přežít. Svět je čím dál tím přísnější, co si budem. To nám před 20 roky na táboře nikdo mobil nezakazoval, no možná před 20, před 25. Co vy a tábory? Jak to máte? Jaké máte vzpomínky? Mobily ano, anebo mobily ne? A jaký tábor byl váš ten nejlepší? Podělte se o to s námi. 777-937-777. Já když vzpomínám sama za sebe, já jsem tábory milovala, ale vždycky jsem byla taková ta, která na začátku brečela a potom jsem vlastně, když jsme odjížděli ten poslední den, tak jsem taky brečela, protože na začátku to bylo proto, vemte mě domů, mami, tati. A když ten tábor skončil, že se mi domů vůbec nechtělo. Možná to někdo máte společný, tak pojďme zazpomínat, podělte se o to, 777-937-777 a teď už dokola Mira.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Hit Radio, Shia, Elastic Heart, s vámi Lea, hezké dobré ráno. A my jedeme společně na vaše tábory, kde jsme vzpomínali, co vy a vaše tábory, jaký byly ty nejlepší, jestli mobily ano, nebo mobily ne. Tak píše nám tady Honza, ahoj Hit Radio, mobil klidně nechte doma, aspoň nikdo nenatočí, jak zpíváte u ohně. Jo, a dodnes umím morzeovku, heslo na Wi-Fi už ne. Posluchač Honza, nebo nám tady taky píše Helena, když jsme jezdili na tábory my, mobil nebyl potřeba, když rodiče chtěli vědět, jak se máme, museli si prostě počkat na pohled. Tak po to se podepíšu všema deseti, je to tak. Taky nám tady píše další posluchačka, ahoj Leonko, jezdila jsem pravidelně na 14 dní a mobily tam byly přísně zakázaný. Spalo se ve stanech, chodilo se na klasický kadibudky, ježišmarja, kadibudky. Hráli se bezva táborovky, ráda na tyto tábory, paradoxně vzpomínám, byly o milionkrát lepší než ty, kde byly mobily a elektronika povolená. Vrátila bych čas a klidně si to i teď v 36 letech zopakovala Káťa. Káťo, tak já se k tobě 100% přidám a myslím si, že nebudu sama. Taky nám tady napsal Petr, ahoj Leonko, největší dobrodružství bylo přežít noční stezku odvahy. Dodnes si nejsem jistý, kdo se bál víc, jestli já nebo vedoucí schovaný ve křoví. Peťo, díky za zprávu, nebo tady ještě poslední, mobil bych dětem nechal doma, týden bez displeje a ještě nikomu neublížil. Naopak vzniknou vzpomínky na celý život, tak pod to se taky podepisuju. Tak prosím vás, pokud možno mobily nechte dětem doma, anebo opravdu jenom výjimečně v povolený čas a užívejte si toho tady a teď.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
6: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte překážku v plynulosti provozu v Ostravě ve Vítkovické u obchodního centra Karolína. Probíhají práce na silnici.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Alex Warren, Ordinary, posloucháte Hit Radio, snídaně šampionů v plném proudu a taky pomalu, ale jistě můžete začít psát, chci soutěžit na 777-937-777, rychlá pětka za několik málo okamžiků, 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou, to prostě chcete. Teď už ale s Kubou, ranní update.
1: Ranní update.
2: Režisér Jan Hřebejk dnes na Karlovarském filmovém festivalu představí nový satirický vztahový seriál o krizi středního věku Na tělo. Příběh podle scénáře Martiny Formanové mapuje životy spolužáků po 30 letech od třídního srazu. Invazivní čtverzubec stříbropásí se kvůli oteplování moří masivně šíří ve východním Středomoří, kde představuje riziko pro plavce. Ryba dokáže svým silným zkusem způsobit vážná zranění. Odborníci před letní sezónou varují turisty, aby byli ve střehu. Dnes je Světový den čokolády. 7. července se neslaví náhodně. Předpokládá se, že právě 7. července roku 1550 byla čokoláda poprvé uvedena na evropský trh. Tak bychom to měli oslavit. A jak jinak, než kouskem čokolády.
0: Kubo, děkuji, už teď se mi zbíhají sliny, protože já jsem čokožrout. Pokud mi chcete někdo z vás, našich posluchačů, udělat někdy radost, tak prosím vás na adresu Hit Radia. Moc různý druhy čokolády. No a teď už rychlá pětka, pište, chci soutěžit 777-937-777 a posílám vám jeden song. Devadesátky, nesmrtelné hity. Kdo jste ještě neslyšel naše Hit Radio 90, tak honem to napravte, protože jedna pecka za druhou. Ace of Base, Beautiful Life právě teď.

0: Live Life Ace of Base, dobré ráno, rychlá pětka a my jdeme soutěžit a dělat někomu z vás radost právě teď. Rychlá pětka. Já už vím, že máme na telefonu posluchače Zdeňka, dobré ráno.
1: No dobré ranko, ahoj.
0: No dobré ranko, Zdeňo, odkud jsi?
1: Já jsem kousek od Nového Bydžova.
0: Tak zdravíme do Nového Bydžova, doufám, že jsi ready, připravený soutěžit na našich pět ano. otázek.
1: Ano, jsem snad ready, doufejme.
0: Vyhrál by si 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou.
1: Wow.
0: Což je prostě široká škála skvělých interpretů. Tata Boys, Kateřina Maria Tichá, Adam Jurice, Olympic, No Name, Mankáči, MIG 21 a spousty dalších.
1: Tyjo,
0: no, tak jdeme na to?
1: Ano, jdeme.
0: Tak pojď, nádech, výdech.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Jaká řeka protéká Londýnem?
1: To bude Temže.
0: Ano, výborně. Žádné zaváhání, jdeme dál.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hlavní město měsíce?
1: Ještě jednou, mi to přeskočilo.
0: Jak se jmenuje hlavní město měsíce?
1: Měsíce tam žádný není.
0: Ano, takový malý chytáček, no. Víš co, potom volnu. Jedem dál.
2: Otázka ano. třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje nejlepší kamarád Křemílka?
1: To bude Bochomůrka.
0: Ano. Zdeňo, pokračujem, jo?
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Na čem nerostou šišky?
1: Na kameni.
0: Výborně. No a poslední otázka. Kolik palců máš na jedné ruce?
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Výborně. Je to tvoje, hudba těch nejlepších interpretů, víno těch nejlepších vinařství, doufám, že seš vinař.
1: Já jsem vinař zrovna.
0: No tak výborně, kouzelné prostředí vinařství, Somberg, Lahofer, Chateau Valtice, Johan V. Třebívlice, spousty dalších a dokonce prostě skvělá hudba. Čerstvý vzduch, třeba nějaká ta láska všude kolem, užiješ si to, s kým vyrazíš?
1: Jo, to si musím pořádně rozmyslet. Tadyhle to bude za odměnu.
0: No tak to je skvělý, mám radost. Vydrž mi na telefonu, ať taky víme, kam lupeny poslat. Měj se krásně. Ahoj.
1: Děkuju moc. Ahoj, ahoj.
0: Ahoj. Tolik nadšení, to miluju, když vám děláme radost. A nebojte, zítra rozdáme další 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou i někomu z vás.
2: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Nejkrásnější české a moravské vinice.
2: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
3: Špičková vína.
2: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.

0: Black Eyed Peas, dobré ráno, 7 hodin 40 minut, aktuální čas, posloucháte Snídaní šampionů, Hit Radio, s vámi taky Lea. Tak rychlá pětka za námi, nebojte, zítra 4 lupeny, opět na někoho z vás. Teď tady máme takový tip, kam byste mohli vyrazit třeba se svojí láskou, s dětmi, s kýmkoliv budete chtít. Pokud jste ještě o prázdninách totiž nebyli v zoo, tak jděte do zoo, protože po všech zoo v Česku se teď klubou malí plameňáčci. A co je na nich zajímavý? První měsíce krmí rodiče své potomky takovým speciálním rosolovitým výměškem ze zažívacího ústrojí. Tak to já jenom, aby třeba vaše děti věděly, jak mohou být šťastné, že se narodili vám a ne plameňáku. Jdeme na cesty.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
2: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Ve Zlíně v Pančavě ulici došlo k dopravní nehodě motorky. Na místě probíhají vyprošťovací práce, počítejte s dopravním omezením.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Královna všech královen Eva Farná, boží mlejny melou, posloucháte snídaní šampionů a my jsme dneska ještě neprobrali ty Karlovy Vary. Tak co se tam zatím zásadního na filmovém festivalu stalo, jo? Oto Klempíř, ministr kultury, tam někde je, ale asi ho nikdo neviděl. Aneb, jak řekl Marek Eben, je těžké pozvat všechny, které chcete, ale těžší je pozvat ty, které nechcete a pak jen doufáte, že nepřijdou. Jarda Jágr je tam bez přítelkyně, takže holky, smolíček, pacholíček, nejspíš máte smůlu, zapíjí s kámoši syna. Miroslav Donutil tam odmítl, že bude pokračovat jako doktor Martin, no a z Big Board Party museli odnést modelku a moderátorku Andreu Berešovou. Jo, a abych nezapomněla, moje módní přehlídka, protože jsem ve Varech strávila taky pracovně 3 dny, kde jsem šla za modelku. Ano, slyšíte správně, za modelku, bez mikrofonu tentokrát. Bylo tam spousty herců, hereček, zpěváků, zpěvaček a dalších různých lidí, tak dopadla taky na výbornou. Můžete se dokonce mrknout i na můj Instagram, jak to vypadalo. Lea Giongios, je takhle mě tam najdete. No a jinak je to samý dekolt, večírky. A taková ta jistota, že co se stane ve Varech, rozhodně ve Varech nezůstane. Pojďme k muzice. Cyril Stumbling a taky Panic at the Disco. Díky, že posloucháte, že jste s námi. Hezké, dobré úterní ráno. Jsme Hit Radio.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Krásné ráno, 8 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. V Ankaře dnes večeří pro nejvyšší představitele členských zemí začíná dvoudenní summit NATO. Za Českou se ho zúčastní premiér Babiš i prezident Pavel. Hlava státu si vymohla účast až díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády Babiš. Dnes končí termín, kdy lidé musí uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard korun. První upisovací období skončilo v neděli 28. června. České snowboardistky by se dnes měly dozvědět, zda v programu zimních olympijských her zůstanou i v roce 2030 paralelní závody. V nich Ester Ledecká a Zuzana Maděrová vybojovaly 3 zlaté medaile. Podle médií se nad budoucností alpského snowboardingu vznáší otazník. A teď z našeho regionu.
4: Řidiči i chodci musí od zítřka až do 15. července počítat s komplikacemi v centru Uherského Hradiště. Důvodem bude úplná uzavírka části ulice Sokolovská kvůli opravě silnice po zimní havárii vody. V uvedených dnech bude kolem opravovaného úseku zavedená objízdná trasa. Lidé by proto měli v těchto místech věnovat zvýšenou pozornost dopravnímu značení. Ve Zlínském kraji bude dnes oblačno až polojasno. Mohou se vyskytnout i přehánky. Denní teploty vystoupají na příjemných 22 až 23 stupňů Celsia.
0: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
5: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
0: www.elektrolosák.cz.
6: Dobré ráno, je pár minutek po 8. Pokud vám dnes připadá, že jsou silnice o něco klidnější, tak nejste sami. Prý je dneska v Česku na dovolené nejvíc lidí z celého roku. Takže zdravíme všechny, kteří si užívají volno, tiše závidíme. A ještě větší pozdrav posílám vám, kteří už jste v práci, nejste v tom sami. O tohle

0: 10 minutek po 8 je úterý 7.7. Posloucháte Snídaní šampionů. S vámi Lea, před námi pár posledních 40 minutek vysílání. Každopádně se zeptám, už jste zaplatili své pokuty? Neptám se totiž jen tak, jo? Protože data z platebních karet ukázala, že jsme... Nebo takhle, že jsme co do peněz předvídatelní, asi jako česká obrana na fotbalovém mistrovství světa. V pátek my Češi nejčastěji tankujeme a provádíme velké rodinné nákupy potravin. Nevím, jak to máte vy, dejte klidně vědět. V sobotu to je takový ten den s nejvyšší útratou za zábavu, restaurace a kulturu. To si myslím, že sedí. No a úterý statisticky dominuje v platbách pokut správních poplatků. Tak jak je to u vás? Dejte vědět na 777-937-777. Já si myslím, že nejspíš se snažíme dohnat svět, řešíme resty a k tomu parkujeme kreativně. A platební terminály policistů jedou na plné obrátky. Jo, a jestli vás zajímá, co nás čeká ve středu, tak to jsou platby u lékaře.
1: Každý ráno, když si vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: či minutou ticha, protože dnes už se na dálnici jenom stojí. My řidiči víme, o čem mluvíme. První úsek D1 z Prahy do Mirošovic byl uveden do provozu 8. července v roce 1971 a mimochodem celá byla dostavěna o 40 let později, než bylo původně plánováno. Jo, to by průměrné rychlosti českého silničáře asi tak odpovídalo. Tak teď mrkneme, jak to na cestách vypadá u nás právě teď.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
3: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
4: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
5: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Moravy hlásíte bouračku na Zlínsku v Napajedlech. V Žerotínově ulici došlo k nehodě dvou osobních aut, na místě je policie, projíždějte s opatrností.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Zlín.

0: Špatná ranní hit rádio snídaně šampionů v úterý 7.7. s vámi Lea, hezké dobré ráno. Taky dobrou chuť, pokud právě svačíte, snídáte a v práci vám to uteče, nebojte. Teď už ranní update s Kubou.
1: Ranní update.
2: Teploty teď půjdou zase nahoru a od středy ubyde i srážek. Vydaří se víkend, má být jasno a teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku. Ochladit by se mohlo až ve druhé polovině července. Další velká krádež šperků ve Francii. Šperky v přepočtu za více než 100 milionů korun si v neděli odnesli lupiči po bleskovém přepadení muzea v malé obci na východě Francie. Stalo se tak necelý rok po uloupení královských klenotů z pařížského Louvru. Cristiano Ronaldo odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Potvrdil to po prohře Portugalska se Španělskem a vyřazení v osmifinále. Hvězdný útočník se zatím nerozhodl, zda v národním týmu skončí, anebo ještě bude pokračovat.
0: Kubo, díky moc, my pokračujeme ranní porci skvělé muziky právě teď. Summer Sun, Texas, taky Ed Sheeran. Hezké dobré ráno, jsme Hit Radio.

Ed Sheeran, Shafir, 8 hodin 37 minut, aktuální čas. Já vám chci, naši milí, strašně moc poděkovat, protože nám tady přišlo opravdu hrozně moc zpráv, jak jsme tady řešili, co se dělo v Karlových Varech. A já jsem se mezi tím zmínila, že jsem tam strávila krásné 3 dny, protože jste se na to i ptali. A prostě těch slov, tolik krásných slov od vás, že jsem byla pěkná dcerenka, mi tady dokonce napsal jeden posluchač z Moravy, tak vám hrozně moc děkuju, že si vůbec najdete čas nám napsat, ať už na naše sociální sítě, anebo

zpráv přišlo strašně moc. A já jsem se rozhodla, že vám za to pošlu nějakou devadesátkovou věc, protože vy tyhle hity milujete, tak nezapomeňte poslouchat i naše další rádio, které se jmenuje Hit Radio 90, přes web nebo přes aplikaci Radia.cz. A tady ode mě Salt and Pepper. Spin the relic, cut it up.

0: Takováhle krása ode mě pro vás. My pokračujeme dál, protože za chviličku tady pro vás máme opět terapii venkem, kde naše Hit Radio a Mega e-shop zase pro vás něco vymysleli, tak si na to rozhodně počkejte.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
3: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
2: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
2: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
4: For Camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: For Camping. Venku je nám krásně.
1: Hit Radio.
6: Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase.
7: Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od For Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejná.

0: Drive, 8:45. Hezké dobré ráno a my vám jdeme naordinovat další terapii venkem. Naše Hitrádio se spojilo a Mega e-shop nabízející outdoorové vybavení For Camping. Opět pro tento týden vyhlašujeme a ordinujeme terapii venkem. Vy, kdo nás posloucháte pravidelně, už to velmi dobře známe. Znáte? Chceme vaše vzpomínky na dobu, kdy jste chodili ven. No a tento týden chceme historky na téma nejlepší spánek je ten pod širákem. Pište nám na web hitradio.cz, stejně tak, jako to udělala pro dnešní den Markéta. Byli jsme s kamarádem na čundru, udělali jsme si ohýnek, kluci trošku popili a šli jsme spát. Spali jsme pod širákem, pořád tam bylo šílené chrápání okolo nás. Kamarádka mě vzbudila, že kluci hrozně chrápou, že jdeme spát dál od nich. No a když jsme se zvedli, že půjdeme dál, tak tak jen koukáme a vedle kluku na zemi chrápe srnec. To by nikdo nevěřil, jak chrápou srnci. Kamarádka se začala tak hrozně smát, že spadla do rybníčka, co byl kousek od nás. Takže jsme měli všichni pospaní, smích až do rána a skvělá nezapomenutelná historka. Zdraví vás Markéta. Markétko, díky za tvůj příběh, pobavil. No a vy ostatní, kdo jste to ještě neudělal, tak honem, honem, honem. Web hitradio.cz hrajeme o poukaz na nákup produktů značky si od Summit v hodnotě 7000 Kč na forcampingu.cz a na konci týdne opět vybereme ten nej, jehož autor dostane právě zmiňovaný voucher v hodnotě 7000 Kč. A to se vyplatí.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.
2: Hit Radio Zlín.

Přátelé, kamarádi, já se s vámi pro dnešní den loučím. Děkuju za veškerou vaši aktivitu, zprávy. Dobrá nálada se šířila éterem Hit Rádia. Pokud možno, zůstaňte samozřejmě s námi dál, protože hudba je lékem na všechno. Přeju vám, ať vkročíte pravou nohou do toho nového úterního dne, pracovního pro někoho z nás, pro někoho dovči, užívejte si. A zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Ode mě ještě poslední song, Fight Song, a zítra naslyšenou. Čau!

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: cestách pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz. Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem Radio 20.
2: Stato Střechy na Pajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo stato@statostrechy.cz.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
6: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Sněmovna bude dnes opět schvalovat spornou předlohu o veřejných rozpočtech. Poslancům ji vrátili k opětovnému posouzení s některými úpravami senátoři. Ve druhém čtení se pak budou poslanci zabývat návrhem na obnovení EET. Očekává se, že jednací den potrvá do noci. Velká města ve Zlínském kraji se do významnější výstavby bytů nepouštěla. Většina připravila jeden projekt výstavby bytového domu nebo přestavby objektů, čímž přibylo několik desítek bytů. Například Vsetín na stavbu vlastních bytů rezignoval. Ve městě staví soukromí developeři. No a tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová devítka porazila na londýnské trávě Američanku Keesovou. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila Marii Bou.
1: Fotbalový servis.
7: Fotbalisté Španělska v osmifinále mistrovství světa porazili Portugalsko 1-0. Španělsko tak zůstává jediným týmem, který na šampionátu ještě neinkasoval. Hvězdný kapitán portugalských fotbalistů Cristiano Ronaldo pak po zápase potvrdil, že odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Dalším čtvrtfinalistou světového šampionátu je Belgie, která porazila Spojené státy 4-1. V osmifinále tak vypadly všechny tři pořadatelské země, kromě USA. A neprošli dál ani Kanada a Mexiko.
8: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
9: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
8: www.elektrološák.cz.
0: Už teď ve Zlínském kraji měříme teploty přes 20 stupňů, můžeme se vyšplhat až na 29. Na Valašsku by mělo být jenom 24 a právě tady v těch končinách se může objevit dneska odpolední hodinách třeba i bouřka. Jinak máme očekávat pár drobnějších přeháněk a zvětšená oblačnost, ale i tak to bude velice příjemný den.
1: Hit Radio Zlín.
0: Ono totiž vždycky je to takové, jaké si to člověk udělá a navíc, když se zamyslíte nad tím, že dnes není pondělí a začíná pracovní týden, ale je úterý, tak je to o co si lepší. Já pro vás mám připravenou skvělou muziku, taky se samozřejmě podíváme na to, co se všechno o víkendu dělo, kde jste všude byli. No a teď typecky Linkin Park Lost, anebo hitovka za 100 let. Filip Bartek vám přeje hezké dopoledne.

Hity jako Levels, Avicii, tak to jsou pecky, které připomínají takové to trošičku paření. Jaký byl víkend? Jak jste si užili to prodlouženého volna? To bylo paráda, že většina z nás teďka jako chvilinku si bude zvykat na to, že je teprve, teda ne teprve, že už je úterý a musím říct, že to bylo super. U nás se teda slavilo, já se přiznám, děcka, já jsem od kamarádů a od rodiny dostal novou kytaru, ale jakože top. Dokonce jsem to obrečel, Les Paul Junior, to si jednou najděte, prostě to je jako sen. A hlavně je zázrak mít kolem sebe takhle báječné lidi. No někteří z vás určitě stihli v neděli koupáček, festival v Otrokovicích, jde tam bylo rodinek. Měl jsem tam kamarád Jirka Hadaš, to tam měl jednu z vystoupení a tak jsem viděl na Instagramu nějaké rilska, no paráda. Tisíce lidí zase zavítalo na Cyrilometodějskou pouť, na Velehrad, v Hradišti, o víkendu skončilo slovácké léto, které tam 10 dní bavilo sportem a zábavou, no. Naštěstí teda, včera bylo to volno, že protože se z toho dalo vyspat a teď už zase na značkách. Tak já vám řeknu, kdy bude další takovýhle prodloužený víkend a konkrétně právě s tím pondělím. Sice to bude za díl, ale už teď můžeme začít plánovat, co budeme dělat. 28. září je, kamarádi, zase pondělí. Takže takovýhle státní svátek a já věřím, že po tomhletom víkendu je na co vzpomínat a to je to úplně nejdůležitější. Tohle je muzika, taky vzpomínanková.

0: Krásná Dua Lipa Physical na Hitradio Zlín. Za 5 minut budeme mít 9:30. Měli bychom se teď připravit na hurikán na sociálních sítích, možná to ani nezapínejte. Prosím vás, prezident Petr Pavel dostal pozvánku na tu propíranou večeři, kde neměl být, přímo od tureckého prezidenta. Tak já si myslím, že možná některým z delegace české zaskočí i třeba kebab. Je to připomnělo takový ten vtip, nebo on to možná ani není vtip, ono je to takové rčení, že přijdeš na večeři a ono nastane takové trapné ticho. A ty si uvědomíš, že nejsi opožděný host. Ale že nejsi vůbec žádný host. Alvaro Soler, Sofia, další muzika z Hit Radia, zlí dneské dopoledne.
1: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
2: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
1: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
6: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách.

Od rychlejších tanečních pecek až po legendární hitovky. Takové Hit Radio Zín, my totiž hrajeme jenom ty hity. A co pro vás mám? Už to možná někteří poznávají podle těch housliček. Ale to divoké byl a znamení. Představte si, že tuhletu skladbu jsme poprvé slyšeli před 23 lety. Je neskutečné. A pořád to máme prostě v srdci, že jo? Tohle je určitě taková ta srdcovka. Posloucháte Hit Radio Zlín, vám přeji hezké dopoledne. A hleďte na znamení, všude jsou kolem nás

0: Feel the Love, muzika, která doznívá na Hit Radio Zlín 5 minut před 9:45. Za chvilinku Damiano David a Eric Pritz a další pecky, ale dneska, když otočíte kalendářem, je 7.7. A právě dnes skládají přísahu středoškoláci, kteří šli na měsíc dobrovolně na vojnu. Já jsem teda o tom slyšel úplně poprvé, ale přitom už 3 roky armáda České republiky pořádá pro středoškoláky měsíční vojnu. Slyšíte dobře? Fakt normálně někdo jde dobrovolně na měsíc na vojnu. Je to výcvik, za který, když ho absolvujete, dostanete 38 tisíc korun. Když se to převede slovy lajka, letní brigoška za 38 tisíc, to je mazec. To nebude dostávat jak ten klučina, co dneska na Velké Ořechově čistí ty chodníky. Prosím vás, když pojedete kolem něho, uvidíte to extrémní nasazení. Já si říkám, že ten, jak je znechucený, jak sedí na tom chodníku a vytrhává ten plevel, tak ten nemá ani 100 na hodinu. No, pokud nás teďka třeba slyšel, tak trošku přidej, ať to nevypadá takhle blbě.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. Zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
1: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Zlín.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Tomáše Bati, tak tady řídí provoz policie, policejní rekruti, takže počítejte s menším zdržením, protože se tam mává mávátkem a plácačkami. Vaše dopravní info, volejte na 601 13 13 05.

0: klepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 630 miliard a poprvé tak splnit závazek dát 2% HDP na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Babiš. Babiš už dříve uvedl, že letos se podle hodnocení NATO alianční závazek patrně nepodaří splnit. Úřady ve Zlínském kraji vydali letos za první čtvrtletí 933 stavebních povolení. Meziročně jejich počet vzrostl o téměř 27%. Jde o nejvyšší nárůst mezi kraji v Česku. Za celý loňský rok vydali úřady ve Zlínském kraji stavebních povolení nejméně za posledních 20 let. Dva mladí Češi přečkali noc na neděli v nouzovém bivaku nedaleko vrcholu nejvyšší rakouské hory Großglockner. Zaskočilo je prudké zhoršení počasí, větrná a sněhová bouře. K vyčerpaným alpinistům vystoupili dva záchranáři z horské služby a nakonec jim pomohli se stoupit. No a čeští basketbalisté porazili v Brně Estonsko 75-73, ale do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom následná výhra Švédska nad Slovinskem, po které naši skončili v základní skupině poslední. Češi tak budou chybět na světovém šampionátu podruhé za sebou.
11: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
12: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
11: www.elektrološák.cz.
13: Sluníčka si dnes až tak moc neužijeme, ale sem tam se ukáže. Budeme mít ovšem teplotně krásný den. 29 stupňů můžeme naměřit, na Valašsku jenom 24 a sem tam můžeme počítat i s drobnějšími přeháňkami v odpoledních hodinách. Možná se na severovýchodě dokonce objeví i bouřka.
8: Hit Radio Zlín.
13: Zahřmí to i v éteru Hit Radio Zlín, protože pro vás máme skvělou muziku a připraveni jsou na začátek této hodiny Pinka nebo Mark Ember.

takové klidnější skladby, jako je Mad World. I takovéhle pomalejší hity prostě hrajeme na Hit Radio Zine. Je teď hodin 10 a 13 minut k tomu. Abychom si to doplnili, je teprve 7. července. Mně teda přijde, že letní dadovánky už docela dost dali pocítit našim peněženkám a minimálně, že už jsme tak v půlce prázdnin, kolik jsme toho už stihli, ale jestli váš účet má takové podobné pocity, tak existují místa, kde nemusíte vytáhnout ani korunu. Kdyby vás třeba lákali známí do Prahy, ty si řeknete, tyjo, no a teďka tam půjdeme, tam zaplatíme. Ne, Česká národní banka má třeba krásnou expozici a je zdarma. Nebo říkám si, proč jezdit někam daleko, třeba takové kostely, tady Velehrad, jo, bazilika, zajít zadarmo jenom tak kdykoli a je to nádherná stavba. A nebo ve Zlínském kraji se nevybírá vstupné třeba na 21 na mrakodrap, což je v téhleté kolebce už pešného podnikání trošičku divné. Si říkám, že Baťa by možná dal aspoň 99 korun, ale i takováhle místa jsou, stačí se jenom prostě dívat kolem sebe, takže to léto nemusí být až tak drahé. No a my vám zadarmo hrajeme taky muziku. Dívejte na to. Stereo Love z Hit Rádia Zlín.

0: Lekkere Leave a Light On.
1: Cause I will leave the light on.
0: Muzika, která se tak akorát hodí na těch 10 hodin a 24 minut. Taková menší svačinová přestávka. A kdybyste potřebovali něco rychlejšího, tak my na Hitradiu z Línu se o to umíme postarat. Už za chvilinku si společně zatrsáme boky z Waka Waka. Mimochodem teda Shakira, to je taková fotbalová hymnistka, protože i letos zahájila fotbalový šampionát a Bulvár psal: není už na takové tanečky náhodou stará? Kamarádi, slušelo jí to. Za chvilinku si tuhle tupecku dáme celou na Hitradiu Zlín, tak hezké dopoledne.
2: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na sms-ticket.cz.
3: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
4: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
5: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Radiem. Hit Radio.

Rosie a Too Sweet na Hit Radio Zlína. My tady na našem rádiu umíme taková kouzla, že vás jenom pár tóny, které už teď trošičku se rozjíždí, dokážeme vzít do let minulých, do vašeho dětství. Třeba vzpomenout si na to, že byla doba, kdy jsme v tenhle ten čas, jako je teďka 10.33, řešili jenom, za jak dlouho budeme muset utíkat k té babičce na oběd, na 12. Vezmu vás do světa, kde existovalo ještě nahrávání písniček z rádia a možná někteří právě tohleto nahrávali na kazetu. Taky jsme přetáčeli ty kazety tuškou, nosili se šustákovky a co jsme jako dělávali v létě, když třeba nebylo úplně ideální počasí, že nešlo jít na ty koupelky, tak jsme třeba hráli dostihy a scházky někde na schodišti paneláku. To bylo to krásná doba. Dr. Alban, It's My Life.

0: Jinou cestou s Hitrádiem Zlín přejeme všem, co teďka sedí za volantem a užívali si Leony a Don't Worry. No tak celkově prázdniny a léto je ve znamení cestování a existuje pár typů, na které si třeba právě v létě máme dát bacha, takže jsou to vyboulené vozovky, na to upozorňujeme i cyklisty, protože se to může jako zjevit z ničeho nic a už přesto letíte. My tady třeba v Brodě u Zevosu máme úplně od kamionu zhrnutou cestu a nadělalo by to teda dobrou paseku, si myslím. Taková ta klasika, když je venku nějakých 40, nemáme klimatizovat na 20, protože by nás to mohlo taky pěkně jako vyškolit, nějaká ta angina. A nebo by se mohly stát třeba i v autě popáleniny odspon třeba od bezpečnostního pásu. No ale co mě překvapilo, tak podle odborníků nemáme v létě dělat takový ten nešvar, jak cvakne ta pistole, že už je nádrž plná a jak nás to učili, nebo vlastně jsme to odkoukali od našich rodičů a prarodičů, tam ještě jako trošku cvrknete. Tak ve vyšších teplotách prej může palivo začít hořet, když se dostane ven, třeba na tu kaputu a podobně. Tak si myslím, že nás zatím takové tropy nečekají, ale třeba takový dobrý tip na dovolenou, když se teďka chystá třeba vyrazit někam do Chorvatska, tam takové horko bývá, tak tohle to prosím vás nedotrcávat, jo, když už cvakne ta pistole. Tak pojďme si užít další skvělé muziky z Hitrádia Zlín. Například Barbora Poláková je ňafrněná, Luj Capaldi bude zpívat o tom, jak přežil, jak ho zachránili fanoušci a spousta dalších a dalších skvělých pecek. Posloucháte Hitrádio Zlín, hezké dopoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Takhle to prej mají holky v Kalifornii, Katy Perry na Hit Radio Zlín, za chvíli David Račák, ten zase naopak se podívá do České republiky, kde jsme si mohli kupovat státní dluhopisy. Do dneška je důležité je uhradit, více ve zprávách už za chvíli. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor, pokud byste jeli mezi Šarovami a Bohuslavicemi u Zlína, tady probíhá vyprošťování havarovaného auta do stromu, na místě zasahují záchranné složky. Vaše dopravní info můžete posílat anebo psát na WhatsApp 601 13 13 05.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
5: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dnes končí termín, kdy lidé musí uhradit

0: Řeší problémy kvůli novým kontrolám na hranicích. Cílem je zajistit, aby nový systém digitální kontroly nezpůsobil během léta významná zpoždění pro občany, kteří míří na dovolenou. Eurokomisař Brunner uvedl, že systém funguje dobře, nicméně připustil, že někde ho doprovází technické problémy a lidé musí čekat v dlouhých frontách. No a tenistka Karolína Muchová bude mít dnes šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England Clubu utká s Naomi Osakaovou. S bývalou světovou jedničkou se Muchová střetne po sedmé. Bilanci mají 3-3.
1: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
2: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
1: www.elektrolozhak.cz.
3: Ve Zlínském kraji přetrvává větší oblačnost, ale teploty to nedávají vůbec znát, že by nebylo léto. 29 stupňů můžeme naměřit dneska maximální teploty na teploměru. Na Valašsku bude o trošičku chladněji, 24, a možná se nám ukáže dnes i bouřka. Pár drobnějších přeháněk s nimi taky máme počítat.
4: Hit Radio Zlín.
3: I tak si užívejte hezkého úterý dopoledne. S vámi na Hit Radio Zlín je Filip Bartek a co pro vás mám? Na začátek hodiny třeba Kešu.

Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Lost Frequencies, muzika, která dozněla 11 hodin a téměř 11 minut, takovej krásný čas nám to vychází. Vy posloucháte Hit Radio Zlín?

věřím, že naši posluchači se alespoň někteří, nebo minimálně jejich známi, byli alespoň jednou podívat na slováckém létě. Já jsem našel pár čísel, abychom si to shrnuli, jak to probíhalo v Hradišti, to žilo už po 19. Akce se kromě 10 000 návštěvníků zúčastnilo asi 800 registrovaných sportovců. Byli to beach volejbalisté, plážoví fotbalisté, petangisté, šipkaři, bruslaři. Prožít jste mohli 10 hudebních večerů, teda kvůli bouřce o jeden míň, no ale protože slovácké léto není jenom o koncertech a sportech. Máme taky nově v registru dárců kostní dřeně 40 kousků a na charitativní projekty se během těch 10 dnů vybralo přátelé, kamarádi přes 1 000 000 korun. No jo, Slovácko, to jsou prostě srdcaři. No ale jsem se díval, žádná data, kolik se snědlo langošů, kolik se vypilo kelímků, kolik vzniklo letních lásek, to jsou čísla, co nás zajímají, že jo? Pojďme si dát jednu takovou letní muziku na zpříjemnění toho úterního dopoledne. Adam Ďurica a jeho Nělutujem, posloucháte Hit Radio Zlín?

0: chlapík, který nejvíc podle mě se hraje na svatbách a nejrůznějších takových jako zásnubách a podobně, jenom mu to skáče tam ty korunky. Jenom za chvilinku si dáme muziku, která bude taky velice zajímavá. Bude to Coldplay a jejich jeden z těch posledních hitů We Pray, a o Coldplay bychom se mohli pozastavit, protože oni budou mít v Kongresovém centru velice zajímavý koncert. Nebudou to sice jako Coldplay, jako vyloženě Coldplay, ale bude se tady hrát při svíčkách muzika Coldplay. Já si myslím, že to bude velká nádhera. Tak za chvilinku na Hit Radio Zlín a potom už si musíte samozřejmě ten zbytek dohledat. Hit
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Léto a láska, to patří k sobě. Bob Sinclair, Love Generation na Hydrádiu Zlín. No a já pro vás mám malinko trošičku schlazeníčko, protože si dáme irskou partičku Course a její hitovku Radio. Mimochodem, kdybyste chtěli poslouchat takovéhle hity, což jsou právě ty 80, 90, milénia, dneska zase Hydrádio Classic speciál dekády

0: Klasika, jak to skupina Krištof umí, prostě skočná a taneční pecka. Půlnoční hřích, Krištof na Hydrádiu Zlín. Říkám, že když Richard Krajčo psal hitovku právě Půlnoční hřích, tak asi jde vidět, na co myslel. Někdo má ale jako půlnoční hřích třeba čokoládu, jiný vyluxovat ledničku a pokaždé si člověk říká a konec a dost a zítra už ty bramburky před spaním neotvírám. A stejně potom to pokušení, jak si jako nenápadně přijde, že jo. To je, jako když si říkáte, že na co bych si pořizoval klimatizaci tolik peněz, stačí vyvětrat, že jo, nepotřebujeme, no jo, jenomže má jeden soused, druhý soused, byli jste u kamarádů na návštěvě a ti taky klimují. Jeda, tam bylo tak příjemně, no. Dneska sice nebude takové horko, tak nás to možná až tak lákat nebude. Ale zkuste si tipnout, jak jsme na tom s počtem klimatizací proti okolnímu světu. Přátelé, v Japonsku 91% domácností má klimu. Spojené Arabské Emiráty, tam je to úplný jako extrém, 99%. Spojené státy americké 90%. No a u nás Česká republika ani ne 20. To už prej víc domácností má bazén. Tak já si myslím, že tady v České republice je nejlepší klimatizace taková ta babská rada zavřít okna, zatáhnout žaluzie a budeme prostě doufat, že to vedro takové extrémní nebude. Co ale bude, tak to bude skvělá muzika z Hydrádia Zlína. Mám pro vás třeba LP Dašu s hitovkou Austin a další pecky. Užijte si to, hezké dopoledne a slyšíme se zase zítra.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi. Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
4: Stato střechy na pajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo stato@statostrechy.cz.
5: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Nehoda se stala za Bohuslavicemi u Zlína směr Šarovy. Auto tam narazilo do stromu, projet se dá. Na silnici Spacetluk na Prusinovice frézují povrch a jezdí se Kyvadlovi na semafor. Počítejte tam dnes s dalším zdržením. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: 4Camping. Venku je nám krásně.
3: Tady chci bydlet.
2: Venku?
3: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
2: A kde bude ložnice?
3: Na louce pod hvězdami.
2: To je ale velká ložnice.
3: Největší na světě.
2: No jo. A co koupelna?
3: No, v potoce.
2: A sousedi?
3: Už se hlásí.
2: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
3: Jo, tady nám je krásně.
2: 4Camping. Venku je nám krásně.
1: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
4: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
5: Matracezahubičku.cz.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv Přelci Daňková. Dnes končí termín, kdy lidé musí uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. V prodeji byly fixní pětileté, protiinflační pětileté a tříměsíční obligace. Lidé si objednali dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem je tak čtyřnásobně vyšší než původní plán 20 miliard korun. Prezident Petr Pavel se zúčastní na pozvání tureckého prezidenta Erdogana dnešní neformální večeře na summitu NATO v Ankaře. Řekl to před odletem na summit kabinet.

0: Kraťasy znamená i při malém pádu nepříjemná zranění. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Kampaň Už jsou Zlíňák se podle všeho vyplatila. Zlínu totiž loni přibylo obyvatel, a to především díky nově nahlášeným trvalým pobytům. Nárůst byl v případě Zlína nejvyšší ze všech měst v regionu. Ukazují to kompletní statistiky za loňský rok. Obyvatel přibylo taky Starému Městu nebo Zubří. Naopak nejvíce během loňska snížila populace Vsetín a Otrokovic.
2: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
3: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
2: www.elektrološák.cz.
1: I dál bude na východě Moravy převažovat oblačno. Sem tam se z toho na chvilku může vyloupnout i polojasno. Maxima 26 až 29, na Valašsku méně. V noci na řadě míst zaprší.

Je 12 hodin, ahoj, začínají nám srdcovky, jak se máte? Mám tady pro vás 5 hitů z doby, kdy pivo stálo 15 korun a v kapse nám pípalo hladový tamagoči. Nebudu lhát, těšil jsem se na vás a doufám, že se máte dobře a že máte ten první oficiální prázdninový den na pohodu. Já chápu, že jste v práci, někdo to dělat musí, to je jasný, ale zase nikdo neříká, že byste v práci nemohli být tak trošku v prázdninovém režimu, co? Tak se pojďme dneska nepřetrhnout. Srdcovky začínáme v roce 2004, tak pokud jste měli maturák 2425, tak předpokládám, že tohle vám tam 100% zaznělo. A nebo pak na letní pomaturitní party. Black Eyed Peas, let's get it started.

0: Black Eyed Peas na Hit Radio, srdcovka s číslem 1, 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No vidíte, tak já jsem si s chviličkou říkal ten první oficiální jako prázdninový týden, jak nám hezky jako začíná, a Lucie mi tady říká, počkej, ale teď prázdniny, ty už byly i minulý týden. Aha, no jo, tak vidíte, jak to rychle utíká. Za chviličku je po prázdninách, za chvilku jsou děti zpátky ve škole a zase všechno je tak, jak má být, ne? Tak dobrý, tak ale jsem zpátky v realitě. Jo, jsem zpátky v realitě. Je pravda, že vy, kdo máte čerstvě doma miminko, tak víte, jaký to je prakticky jako celé noci nespat. Tak já jsem rád, že jsem vůbec přežil tu cestu po dálnici a mám takový jako malý olympijský kruhy pod očima. Ale to tomu všechno samozřejmě patří. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio a také naše srdcovky. První tady máme za sebou a půjdeme do našich, jak se říká, českých luhů a hájů. A když jsem dneska tak jako koukal z okna, říkal jsem si, no, tak jak dlouho jsem nespal a teď najednou vidím, že svítá, tak si říkám, páni, Lucie a svítání, to je srdcovka, která by dneska měla zahrát, kterou bychom si mohli dát. To jsem neslyšel ani nepamatuju. Rok 1998, fantastický album, větší než malé množství lásky. A pokud pojedete někam na dovolenou a budete už v místech, kde nebude signál Hit Rádia, tak doporučuju tohle album si tam pusťte, protože to vás vrátí zpátky do času, kdy jsme hledali telefon čísla jenom ve zlatých stránkách a bylo to všechno tak trošku jako jiný a pro někoho možná vlastně i lepší. Ale to už je jenom úhel pohledu. Tak i tak, co se nemění, tak je pocit z téhle hitovky. Je to dokonalý. Tak si dáme srdcovka s číslem 2 právě teď na Hit Rádiu. Svítání.

0: Další boží srdcovka od legendárních Pet Shop Boys. Zní to tak, jakože kdyby tenhle hit byl člověk, tak už ho v tramvaji pustím sednout, ale pořád je to mladý, je tomu teprve 30 let. Letos navíc úplně přesně. Hit z roku 1996.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky na Hit Radio a já tady mám jednu hezkou zprávu z WhatsAppu 777-937-777 a píše mi tady Martin, píše: čau Jirko, díky za vzpomínku na zlaté stránky. Je vtipný, že dneska se bojíš někam veřejně napsat svoji adresu nebo si uložit kreditku do telefonu, ale tenkrát jsme za to ještě platili, abychom to číslo a adresu mohli v tom seznamu mít. Tak díky za vzpomínku. Zdraví Martin. Martine, to je pravda, to je vlastně jako fakt, když za to se platilo. A celkově ty zlaté stránky, ty měly víc využití, ne? I v domácnosti. Já třeba doteď věřím tomu, co se u nás na sídlišti normálně říkávalo, a možná si to budete pamatovat taky, že prý zlaté stránky používali policajti na kriminálce při výslechu. Jo. Že tě prý s nima normálně mlátili, protože po nich nezůstávaly modřiny a monokly. Jestli to je pravda, to netuším. Jo, to by asi věděl nějaký policajt z 90. Ale na druhou stranu byly to 90. A tam bych věřil úplně všemu. Jdeme dál k hudbě, tentokrát jdeme do roku 2004. Mám tady další srdcovku od Gwen Stefani na solové dráze. Píseň je to Cool, je tak se jmenuje. A je to asi jediný videoklip, kde není blondýnka, ale hnědovláska. A je tam teda zatraceně sexy. Tak tady máte třetí srdcovku na Hit.

0: jsme se proletěli. Pokud letos nejedete nikam na dovolenou, nebo respektive neletíte nikam na dovolenou, tak tohle alespoň takový jedno malý letadlo pro vás. Aeroplane Red Hot Chili Peppers.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A máme tady srdcovku na přání, která na vás čeká už za chvíli. Na vás bude, abyste napsali na 777-937-777, co byste dneska chtěli slyšet. Jo, je úterý. A ještě k těm zlatým stránkám. Já úplně nevím, jestli tohle je od policisty, když jsme se bavili o tom, že se zlatý stránky prý se říkávávalo, že se používaly u výslechu, že prý nedělali jako monokly a modřiny, jo. Tak od Fandy asi přišlo. Ještě se dávalo vybrat ze zlatých stránek, jestli firmy nebo bytové stanice. Ti zkušení brali firmy, byli tenčí. Aha, tak teď už chápu, na jaké straně stolu teda Fanda seděl. Dobrý, rozumím. OK, tak na každým, jak to je, na každým šprochu pravdy trochu. Je to tak, skvělý. Teď tady koukal, teď mi tady ještě pípla jedna SMSka a tady se píše zlatý stránky u výslechu, to se nikdy nepoužívalo. Závorka. A ta částka taky nesouhlasí. Dobrý, tak jsme doma. Pecka. A teď už potřebuji, abyste mi jenom napsali, co byste chtěli slyšet dneska za srdcovku na vaše přání. Nechám to úplně na vás. Rock, pop nebo něco letního. Dejte vědět. Těším se na váš výběr.
2: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Byt 2 plus 1 v Habartově na Sokolovsku za 1 660 000. Rodinný dům v Tršicích na Olomoucku za 24 960 000. Restaurace v Lomnici nad Popelkou za 9 600 000. Rodinný dům v obci Sluhy Praha Východ za 16 999 000. A rodinný dům Kladno Kročehlavy za 9 990 000 korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
7: Hit Radio. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it, she's so much more than you used to, knows just how to move,

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren, Ordinary a 10 minut čekání na srdcovku. Na přání je za námi.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A tak já to nebudu protahovat, jdeme na srdcovku na přání. Psali jste si na WhatsApp Vitrádia 777-937-777. A Matěj napsal, ahoj, jsme na cestě ze Švýcarska, jedeme už 3 hodiny. A tak rád bych slyšel The Real Slim Shady a Eminema. No, to chápu. To já taky. Navíc Eminem za volant, na dlouhou cestu. To k sobě sedí jako devadesátky a domácí melír z peroxidu. Tak pokud jste si i vy kdysi taky udělali peroxidovou hlavu, experimentovali jste s touhle blond, tak tohle je srdcovka i pro vás. Tak Matěj, šťastnou cestu a volujeme doprava. Je tady Slim Shady. Man.

Ze dvou zim se stalo 8 let. A pak to skončilo. Kdo by to neznal? A v tom je kouzlo Kateřiny Marie Tiché, že ve svých písních nám vlastně jako často mluví z duše. Je to i váš příběh? Pak doporučuji, zajděte si na její koncert a dejte si to živě, protože to je skvělý. Kateřina Marie Tichá, byt 66 na Hitrádiu ve 3:15. Dnešní srdcovky jsou u konce, za chviličku nejnovější zprávy a do té doby stihneme například Lady Gaga a nebude chybět ani

0: Tak dál buďte s námi a užívejte dnešní den s Hitrádiem a Sirkou Pelnářem.
1: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
2: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
1: Super, a balakrylem natřeme futra.
2: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
7: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na sms-ticket.cz.
8: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
9: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
10: Hit Radio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga a její hit Abracadabra v 12 hodin 59 minut. Já říkám Čárimáry Fuka, je tady aktuální doprava a taky Lucie, která má pro nás už za chviličku nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Omezení potkáme v Chřibech. Silnice z Modré až Pozdounky se opravuje a jezdí se střídavě jedním pruhem na semafor. Bude to tak do čtvrtečního rána. A pokračují taky opravy ve Zlíně u Terna. Počítejme tam se zdržením. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. plotky.cz.
3: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přelci Jedenková. Při globálním zátahu proti obchodování s lidmi policie zatkla více než 1000 lidí. Informoval o tom Interpol, který červnovou akci na 5 kontinentech koordinoval. Podílelo se na ní 59 zemí, včetně Česka. Než vyjedete na letní dovolenou,

0: Které české snowboardistky se dnes dozvědí, zda v programu zimních olympijských her zůstanou i v roce 2030 paralelní závody. V nich Ester Ledecká a Zuzana Maďarová vybojovaly 3 zlaté medaile. Podle médií se nad budoucností alpského snowboardingu vznáší otazník. Teď ještě pohled k nám.
1: V Uherském Hradišti musíme od zítřka počítat s komplikacemi v dopravě. Silničáři začnou opravovat Sokolovskou ulici po zimní havárii vody a ta tak bude naproti Kina Hvězda úplně uzavřená. Jde o frekventovanou spojnici se Zlínem a denně po ní projedou tisíce aut. Bude vyznačená objížďka a dopravu pohlídají strážníci. Omezení má trvat týden.
2: Kvalita i cena láká, nakupujte u Lošáka.
3: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
2: www.elektrološák.cz.
1: Na východě Moravy dál čekejme oblačno a teploty kolem 27 stupňů. V noci dorazí přehánky, někde může pršet ještě zítra ráno. Přes den pak už bude slunečno s maximy do 25.
4: Jirka Pelnář, Hit Radio.
5: Úterní odpoledne pokračuje dál, jsem rád, že posloucháte Hit Radio a taky zdravím do Karlových Varů, kde je v plném proudu tradiční mezinárodní filmový festival. Nebyli jste tam kdysi, když tam byl vystavený železný trůn ze seriálu Hra o trůny? Mluvím o tom, protože jsem se na to teď vzpomněl. Sednout si na něj byl pro mě jeden z top zážitků, tak pokud tento týden míříte do Karlových Varů, tak vám přeju, abyste něco podobného zažili i vy. No a když teda jsem si vzpomněl na Hru o trůny, dáme si Eda Sheerana, zpěváka, který byl velký milovník tohoto seriálu a to dokonce tak moc, že si vynutil jednu malou roličku v jedné epizodě, nebo ve dvou. Poznáte ho, byl tam zrzavej.

Five Farben, Baby Goodbye, posloucháte Hit Radio a my jdeme do Spojených států amerických. Donald Trump zase šokoval celý, tentokrát fotbalový svět. To, že prakticky kvůli němu odvolali červenou kartu americkému hráči, tak to už jste určitě slyšeli, protože teď se nikde nemluví a nepíše vlastně asi o něčem jiným. A upřímně, jako je to úlet. Mě zajímá, co vy si o tom myslíte. Dejte klidně vědět na 777-937-777, jak se na to díváte z pohledu laickýho. A zároveň, třeba i pokud vás jako fotbal vůbec nebere, tak co si o tom jako myslíte? To, že prostě prezident nějaký země kouká na zápas a najednou se řekne, tyjo, to si myslím, že nebyl faul. A tak zavolá prezidentovi Fifi, ať se na to jako podrobně podívají a i to odvolají. Že i on poznal, že to není na červenou kartu. Byť sám přiznal, že ani nevěděl, co to ta červená karta znamená. Zajímavý. Jo, já jsem to jeho vyjádření četl a teda musím říct, že mě tam docela zarazilo, když tam ještě říká, že si nechal i prověřit toho rozhodčího. Zajímavý. Myslím, že to bude asi první fotbalový rozhodčí, na kterýho budou mít v Bílém domě i speciální složku. No a tak se nedivím, že už se ozývají další země, jakože Francie chce prošetřit kartu pro jejich hráče a dokonce už o tom prý uvažuje i Anglie. Donald Trump tak otevřel takovou novou pandořinu skřínku. Tak není divu, že hráči Belgie, kteří vyřadili Spojené státy z mistrovství světa, tak že přitom posledním gólu tak ještě dělali takový oslovný taneček, kterým se rýpli právě do amerického prezidenta, protože parodovali jeho vítězný tanec. No, je to zajímavý. To, že mistrovství světa v Americe bude zajímavý, že to bude možná i trošku cirkus, to jsme viděli na začátku, ale to, že to bude až takový cirkus, tak tom se nám asi ani nezdálo. A nejlepší na tom je, že ještě pořád ani není konec. Tak dál poslouchejte Hit Radio, protože my pro vás až do konce šampionátu budeme připravovat fotbalový speciál, tak jsem ještě sám zvědavej, čeho všeho se ještě tady na to mistrovství světa dočkáme. Za chvíli Taylor Swift a právě

0: Agostino na Hit Rádiu. Za 4 minutky bude 1:30. Dneska máme úterý odpoledne. A před chviličkou tak jsme řešili Donalda Trumpa a fotbalové mistrovství světa. A zajímavý postřeh mi poslal Zdeněk na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777 a píše tady, že podle směrnic FIFA tak země, která se politicky pokusí ovlivnit soutěžní utkání, tak musí být vyloučena. To je jako zajímavý. Každopádně myslím si, Zdeňku, že to se nestane. Ani by se to nestalo, i kdyby Američani porazili Belgii a postupovali by dál. To už bych řekl, že je větší pravděpodobnost, že si na konci šampionátu Donald Trump vymyslí, vyhlásí, předá a sám pověstí na krk Nobelovu cenu za fotbal. Každopádně, jestli teda něco dokazuje Donald Trump, tak jenom, že je to prostě jako mega žralok, který prostě plave mezi žralokama. A tak si dáme i my tady u nás na Hit Rádiu jeden z těch prvních velkých hitů od Imagine Dragons s názvem Sharks. A k tomu nebude chybět ani Calvin Harris. Už za chvíli na Hit Rádiu.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Imagine Dragons na Hit Radio s hitem Žraloci. Ty nám taky plavou v některých akváriích po světě, ale úplně takhle u nás je jen tak nevidíme. Ale co můžete vidět, tak to jsou plameňáci. Byli jste už v zoo teď obrázněná? Ne? Jestli ne, tak jděte do zoo. Jděte do zoo, protože po všech zoologických zahradách v Česku se teď klubou malí plameňáci. Je to krásná podívaná, jsou strašně roztomilí, děti, tak ty s tou budou úplně unešený a navíc, mám tady jednu zajímavost, první měsíce rodiče krmí své potomky speciálním rosolovitým výměškem ze zažívacího ústrojí. Dobrý, co? Ještě, že už neobědváte. Ale já to říkám jenom proto, aby vaše děti věděli, jak můžou být šťastné, že mají k obědu to, co jim vy uvaříte. Teď o prázdninách. Tak vyražte, stojí to fakt za to. Dobrý nápad, no a my pokračujeme dál. Za chviličku Zoo a Shakira. No a teď Calvin Harris s hitem Summer.

0: Shakira na Hit Radio s hitem Zoo, tedy Zoo. A ještě ohňostroje na závěr. To je krásný, ty ohňostroje, tak ty se nám hodí, protože dneska oslavujeme. Je to přesně 54 let, co se u nás poprvé začalo jezdit na dálnici. Nádhera. 8. července 1971 tak byl uveden první úsek D1 z Prahy do Mirošovic. Jo, já vím, že je to až zítra, jo. Ono se to teda otevřelo toho 7., ale to 8., tak to oficiálně tak jako spustili, jezdilo se, předpokládám, že 9. už tam byla cedule, musíme to opravit, tak to je jako typický, nic jiného bychom neočekávali. Stejně si ale říkám, že to musela být jako krásná doba, když se ještě jezdilo po dálnici. Nádhera. Dovedete si to představit, že byste jezdili po dálnici. Dneska už víceméně jako stojíme, sem tam poskakujeme. A jak já s oblibou říkám, v Česku máme prostě jenom ředitelství silnic a dál nic. Tohle je Hit on my head pro vás, pokud míříte někam právě teď po dálnici, aby vám to hezky utíkalo. A k tomu ještě přidám do 14. hodiny Coldplay a nebude chybět ani Bruno Mars. Tak šťastnou cestu s rádiem.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: Stato střechy na pajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo stato@statostrechy.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

빠진 별 내우주의 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: závěru další odpolední hodiny na Hitrádiu Bruno Mars a před námi nejnovější zprávy, za chviličku s Lucí, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na silnice Spacet Luk na Prusinovice frézují povrch a jezdí se kyvadlovi na semafor. Počítejte tam dnes s delším zdržením a pracuje se i v Chřibech z Modré až po Zdunky. Tam to bude trvat do čtvrtečního rána. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
4: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
3: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Deňková. V červnu po 8 měsících poklesu meziměsíčně opět stoupl počet zachycených případů žloutenky typu A. Za pololetí jich bylo přes 1300 v celé zemi. Nejvíc nemocných je v současné době na jižní Moravě. Za loňský rok hygienici evidovali více než 3200 nakažených. Antimonopolní úřad zrušil dvě soutěže Českých drah na bateriové vlaky pro regionální dopravu. Informaci přinesl server z dopravy.cz. Rozhodnutí není pravomocné, je možné proti němu podat rozklad k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi. Družice Kostka, kterou vyvinul a sestavil studentský tým z Vysokého učení technického v Brně, od rána krouží na oběžné dráze země. Startu rakety Falcon 9 dnes v aule Fakulty elektrotechniky přihlíželi desítky studentů i dalších diváků. Tým teď čeká náročné období, říká jeho vedoucí Šimon Sloboda.
8: Když bude ten přelet, tak my budeme tam vysílat nějaké softwarové parametry, budeme tam aktualizovat nějaké parametry toho systému, budeme kontrolovat, jestli ta družice pracuje tak, jak má, jestli se ty

0: Kvalita i cena láká, nakupujte u Lošáka.
1: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
0: www.elektrološák.cz.
2: I dál bude na východě Moravy převažovat oblačno. Sem tam se z toho na chvilku může vyloupnout i polojasno. Maxima 26 až 29, na Valašsku méně. V noci na řadě míst zaprší.
3: Jirka Pelnář, Hit Radio.
4: 2 hodiny, úterý 7.7., tak snad vám ty 2 sedmičky dneska přinesou štěstí. Za chvíli tak nás čeká náš tradiční pořad Pravda nebo Bullshit. Tentokrát na velmi zajímavé téma, které se bude týkat dovolený a také našich ex. Tak zkuste si teď ze všech vašich ex vybrat jednoho nebo jednu. 3 minutky na ně myslete a pak vám řeknu proč. Bude to těžký. Sám jsem zvědavej, na co dneska přijdem. Teď Ava Max.
3: Hit Radio Zlín.

0: Ava Max, Sweet but Psycho, to se nám docela hodí.
1: Pravda nebo bullshit, jak je to ve skutečnosti?
0: Posloucháte Hit Radio a jako každý všední den po druhé hodině odpolední, tak řešíme palčivá témata a především jednotlivé průzkumy. A tentokrát tady máme docela zajímavý průzkum, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 51% lidí v Česku, to znamená o kousíček víc než polovina, by klidně jela na dovolenou se svým ex, nebo se svojí ex, kdyby ta dovolená už byla zaplacená. Co si o to myslíte? Samozřejmě, tak dává to smysl, že to bude asi jako krátce po rozchodu, že jo, že si prostě jako pořídíte dovolenou, zaplatíte a já nevím, třeba máte je to za 2 měsíce během té doby, tak se rozhodnete, že prostě jako už spolu dál žít nebudete, že si každý půjde

cestují cestou, ale máte tam zaplacenou tu dovolenou. Jeli byste na dovolenou nebo ne? Za mě 51% je teda strašně velký číslo a vůbec to nechápu. Na druhou stranu prostě jako, proč no? Prachy, že jo, jako, tam asi není nic jinýho. Tam asi není, že jako doufáte, že se k sobě vrátíte, tam asi půjde jenom o prachy. A nebo ne? Nebo je to jinak? Dejte vědět, 777 937 777. Co si o tom myslíte? Jestli vy byste jeli, nebo nejeli? A popřípadě, jestli jste i třeba něco takového zažili?

0: Ve čtvrt na tři posloucháte Hit Radio a taky náš pořad.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A dneska tady máme téma, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 51% lidí v Česku by klidně odjelo se svým ex na dovolenou, pokud ta dovolená už by předtím byla zaplacená. 777-937-777, tak to je WhatsApp na Hit Radio. Díky za všechny zprávy, co posíláte, a tady to vypadá, že věci se asi jako hodně sekly, protože třeba Petr píše, no vůbec, to už je automatická žádost o papíry na hlavu. To chápu. Čau, hele, po takové dovolené bych skončil minimálně na Borech. Rozumím, Bory, Plzeň, Velká Borská Věznice. Rozumím, že tady by to asi nedopadlo dobře. Možná taky v Bohnicích, to je ta druhá varianta. Čau, já to zažila, rozešli jsme se 2 týdny před dovolenou a nechtěli jsme platit storno poplatek. Domluvili jsme se, že pojedeme jako kamarádi a že mezi námi nic nebude. Bylo to strašné. Samozřejmě, že jsme se tam několikrát zhádali, jednou dokonce se v noci i o něco pokusil, za to dostal facku, už bych to nikdy neudělala. Zdraví Eliška. Eliško, děkuju za zprávu. Tady další Jana. Ahoj Jirko, přiznám se, že si tuhle situaci nedokážu představit. Upřímně bych nejela. Představa trávit dovolenou s někým, s kým už nejsem, třeba mi ublížil nebo já jemu. Nevím, takže za mě je to určitě jako kec. Zdraví Jana, děkuju. Ještě jedna zpráva, ahoj Jiří, tak já bych nejela, ale co mě teda zaráží víc, kdo a proč zkoumá, kolik procent Čechů by jelo na dovolenku s ex? K čemu to je dobré? Zdraví Petra. Dobrý dotaz, k čemu to je dobrý? To nevím, ale my aspoň můžeme zjistit, jestli se mýlí nebo ne. A teď ještě si vemte, kdyby těm věcům za to někdo platil, za takovouhle blbost, co? No jo, tak jak to je, mají v tuhle chvíli
1: vědci
0: pravdu, anebo je to bullshit? Dejte vědět, co vy si o to myslíte na 777-937-777. Klidně pošlete i hlasovku, jestli nemáte čas psát zprávy. Dáme si 2 hity a pak dáme velké rozuzlení.

0: Kdo ví, jestli další hit na Hit Rádiu, tentokrát už ve 14 hodin a 23 minut. Za chviličku Linkin Park. A teď velké rezime pro dnešní téma, dnešní odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A to, jestli mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že 51% lidí v Česku by klidně jelo na dovolenou se svým ex? Pokud už by ta dovolená byla zaplacená. Tak máme tady ještě pár posledních zpráv, mám tady dokonce i hlasovku. Tak uvidíme, na jakou stranu se přikloní.
2: No, mně se to přesně stalo loni, kdy jsme se s manželem rozešli, ale protože jsme měli koupený zájezd do Turecka a slíbili jsme to synovcovi, že ho vezmeme, tak kvůli němu jsme vlastně jeli spolu všichni tři. A můžu říct, že to byla nejlepší dovolená, protože bylo to všechny v klidu, každý jsme si vlastně ji užili po svém a ještě jsme dořešili detaily rozvodu.
0: Vážně? Všechno v klidu? Dořešili jste detaily rozvodu, úplně nejlepší dovolená a takhle? Já snad začnu věřit na jednorožce, to je možný, to se neděje, ne? Vy jste někdy zažili jako rozchod nebo rozvod úplně v klidu? To je mazec. No tak to gratuluju samozřejmě, to je super. Sára píše, mně se přesně tohle stalo, půl roku jsme spolu nebyli a museli jsme potom jet i s mojí rodinou. Bohužel rodiče ho milovali a tak celou dovolenou jsem poslouchala jenom, jak se s ním musím dát zpátky dohromady. Dokonce mu můj otec poradil, aby mě překvapil ve sprše, že se to třeba spraví. Nejhorší Řecko na světě, zdravím všechny. Bože můj, no, tomu tátovi taky gratulujeme, to byl výborný nápad. Dobrá, tak co? Jak to vidíte? Já podle všech těch zpráv, co jsem tady čet a co ještě pročítám a ještě dneska odpoledne do tří pročítat si tady budu, tak si myslím, že v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu nemají, když tvrdí, že to je 51%. Já si myslím, že by jelo jako mizivé 1 nebo maximálně 2%. Podle těch zpráv. Jinak asi máme všichni ostatní všech 5 pohromadě. A prostě bychom na tu dovolenou nejeli. Díky za dnešní všechny zprávy. Zítra pravda nebo bullshit nebude, zítra nás čeká ve stejný čas ruleta dvojsmyslů, no a další téma do našeho pořadu opět ve čtvrtek ve 2 tady na Hit Rádiu.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem Radio 20.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Rádiu ve 14 hodin a 630 minut reinkarnovaný hit ze 70. let. Takhle zní v roce 2026. Docela by mě zajímalo, co by tomu tenkrát řekli, kdyby věděli, že jednou to bude taková, řekněme, trošku diskotéková věc. Nebo ne diskotéková, už tenkrát to bylo diskotékový, ale že to prostě bude znít takhle. Třeba by se jim to líbilo taky. Nás to baví hodně. My si za chviličku dáme bývalou Spice Girl Mel C. Z ten first day of my life, to znamená, že nás čeká troška romantiky. No a tady koukám, co se chystá zase u nás na naší politické scéně, protože možná, že nejenom vy, ale i naši někteří politici byli včera zmateni a v neděli, jestli můžou do obchodu, nemůžou do obchodu, bude zavřeno, nebude zavřeno, a tak se rozhodli, že v tom asi udělají jednotný pořádek. A jsou tady teď najednou návrhy, že teoreticky by bylo vlastně nejlepší zavřít obchody prostě na všechny svátky. Takže by zákaz prodeje potom platil na Velký pátek, 1. května, 5. 6. července, to je jasný, i 17. listopadu. Já nevím, no. Ale jako na jednu stranu, proč ne, když by to byl placený den volna. Na druhou stranu, nedovedu si potom představit, co by se ale dělo v obchodech třeba 23. prosince. To by bylo jako psycho. Ale na druhou stranu bych všem, co 24. prosince jako pracujou, třeba do té 12.2. odpoledne, tak bych jim přál, aby byli doma s rodinou. No, hele, uvidíme. Tohle bude zajímavá debata. Před volbama. So I found a reason to stay alive.

0: Bude 3:15, tohle byl Michael Schulte, Waterfall, tedy vodopád, a já zdravím taky do vodáckých kempů, pokud to už jste vyrazili na vodu, takhle o prázdninách a čeká vás tam nějaký malý vodopád v průběhu jezu, tak hlavně opatrně, jo, a při kraji. Jsme rádi, že nás posloucháte i mimo práci, i mimo auto a ideálně tam, kde užíváte volno a načerpáváte energii zase do dalších pracovních dní. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit opět zítra tady na Hit Radio mezi 12 a 15. Zítra nás čeká mimo jiné ve 2 odpoledne taky roleta dvojsmyslu. Co nás ale čeká dneska po 15. tak to je samozřejmě taky odpolední show Hit Radio, takže dál zůstaňte na vlnách, zůstaňte s námi a užívejte zbytek úterního dne ve společnosti toho nejlepšího rádia, a to Hit Radio. Tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Ať ten den zatím máte úplně jakýkoliv, jo? Šéf vás štve, křičí, něco se nestíhá, hrozně moc práce, děcka něco chcou. V poklidu, protože od toho je tady odpolední show.
3: Jasně, my jsme v tom totiž s vámi, my to máme taky na prd, taky na nás křičel šéf a taky mě štvali děti ráno, to zvládnem.
2: Tak se tady chytem za ruky společně a půjdeme spolu do odpolední show.
4: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín. Hit Radio.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
9: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
10: Matracezahubičku.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Aktuálně nevidím žádné komplikace, i když jednu bych měl, a to samozřejmě úterna v obou směrech tady ve Zlíně. Ať jedete z Otrokovic do Zlína, nebo ze Zlína na Otrokovice, na Malenovice, tak počítat se zdržením minimálně 20 minut. Konkrétně 21 se napočítal já sám. 601 13 13 05.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč, zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. plotky.cz.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz. Ludkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Njága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
6: Máme 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Dneškem oficiálně startuje druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro studenty středních škol. Konat se bude až do konce července ve vybraných vojenských prostorech a celkem by se ho mělo zúčastnit na 1200 studentů starších 18 let. V případě úspěšného absolvování získají osvědčení a také finanční odměnu. V Karlových Varech letos začnou opravy vřídelní kolonády. Začátek prací je v plánu v červenci hned po skončení letošního mezinárodního filmového festivalu. Rekonstrukce potrvá zhruba jeden rok, aby se vše stihlo do začátku příštího filmového festivalu. Práce vyjdou na 30 milionů a město je bude hradit ze svého. Extrémní vedra mění nápojové preference Evropanů. Když teplota překročí 32 stupňů Celsia, zájem například o vychlazené pivo už moc nestoupá. Ukázala to nejnovější studie. Dosud se přitom mělo za to, že horká léta vedou k vyššímu prodeji alkoholu.
4: Fotbalový servis.
7: Fotbalisté Argentiny se dnes na mistrovství světa pokusí udělat další krok k obhajobě zlata. Do boje s Egyptem jdou s jasným cílem zlepšit svoje výkony. Na úvod vyřazovací fáze totiž udolali outsidera z Cap Verde až po prodloužení. Hvězdný argentinský kapitán Lionel Messi může navíc opět vylepšit vlastní rekordní střeleckou bilanci na šampionátech. Výkop bude v 18 hodin a postupující se ve čtvrtfinále utká s vítězem duelu mezi Švýcarskem a Kolumbií, které se hraje dnes ve 22 hodin.
8: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
9: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
8: www.elektrološák.cz.
4: Počasí v pěti slovech.
0: A Šárka Holubcová.
10: Dneska oblačno, zítra víc slunce.
4: Hit Radio Zlín.
0: Já vám slíbím jednu krásnou věc, že tady v odpolední show na Hit Radio Zlín budeme přesnější, než je počasí v pěti slovech Šárka. Tak za chviličku už prosím vás, ta velká, pro některých

0: A teď to tady, na Hitradiu Zlín odpolední show s Pavlem a Šárkou bude hezké, protože jeden z nás, 50% odpolední show říká, že Vulpes, Vulpa, Pes, něco, co bylo...
1: Vulpes God to byl, ne?
0: Vulpes God, dobře. Tak to, co bylo vlastně neidentifikovatelného na... u obchodního domu v centru Zlína, že to jako odvezli, tak 50% odpolední show si myslí, že to byla krásná věc, 50% si myslí, že nebyla až tak hezká.
1: Ale lidi určitě netuší, kdo z nás si myslí, že to byla blbost, když si to ta sám tady řekl, že to bylo naprosto neidentifikovatelné, co si.
0: Co to
1: jako,
0: bylo?
1: Co blbneš? To byl krásný pejsek. Pokud znáš pozadí, tak je to hezký. To ti mělo prostě připomenout psy, který nemají tak šťastný osud. Nemají takové hodné páničky, jako si ty, rozumíš? A to prostě dává smysl. Umění má vyvolat diskuzi. To se povedlo ve Zlíně, já myslím, že splněno.
0: Jednoznačně souhlasím s tvrzením, že to vypadalo jako pozadí. Tak, my teďka budeme čekat. Co ale napíšete vy na 601 13 13 05 náš WhatsApp, co by se tam mělo postavit?
1: Přátelé, já hlavně doufám, že mě někdo podpoří v tom, že ten pes byl pěkný. Prosím, napište
0: tak
1: to.
0: Tak víte co,
1: děkuju.
0: Nepište, co tam budeme stavit, napište nám, byl dobrý, byl pěkný nebo ne?

0: Vitrádio zní s vámi, tak jako odpolední show Pavla Šárka, no a to, co se nestalo, co se vlastně spíš možná stalo. 601 13 1305 náš WhatsApp, vy jste nám tady psali, jak se vám líbil ten Vulpedopes, nebo jak se to jmenovalo?
1: Vulpesgot. Hergot, jo. Už si to zapamatuji.
0: Vulpesgot, Hergot si budu pamatovat.
1: Přesně tak.
0: Proč to nikdo nenazval takhle, abych si to pamatoval. Tak prosím vás, co se stalo?
1: Já jsem napjatá, já úplně čekám, že tam někdo, prosím, aspoň jeden z těch posluchačů, přátelé, prosím, že jste napsali, že ten pes byl fajn.
0: Nejzajímavější.

0: nejčastější jsou dvě věci.
1: No.
0: Ženy se přiklání ke mně.
1: Fakt jo.
0: A muži k tobě.
1: Hele,
0: takovou
1: co?
0: Máme sílu, očividně. Tak Jirka například, ten pes byl super náhodou, no. Aspoň to vypadalo jinak než většina ostatních děl.
1: Naprosto souhlasím, přesně tak, vyvolalo to prostě diskuzi, tak to má být, ano.
0: To tak souhlasím, Jirko.
1: Jo.
0: Jana, tohle určitě ve Zlíně, co si o nás dopomyslel, když jel okolo a ten příběh zatím třeba neznal.
1: No dobře, ale ne, tak ten pes byl předtím už i v jiných městech, takže jako v pohodě Zlín nebyl první pokud a asi ani poslední, kde ten pes stál. Takže,
0: pokud jsem přijel kdokoliv. Prostě z civilizované země.
1: Pokud jsem přijel kdokoliv, tak se lekl už na nádraží a odjel zase, takže psa si neměl šanci všimnout, buď v klidu.
0: Pravdě, tak vlakem se sem nedostal, jo, že přijel autem tuto.
1: Co víš, jako.
0: No a pozor, Martin ještě vypadal jak já po náročném pátečním večeru, takže jo, k světu nebyl, ale ten příběh zatím super.
1: Ale jo, to je vlastně hezký, takový ten přesně, ten zmožený, jo. Úplně zničený.
0: A pozor, pozor, highlight této zprávy. Šárka napsala. Jsem ráda, že je už pryč. Vyvolával ve mně depresivní pocity.
1: Šáry, máš krásné jméno, ale jinak ten názor, no nevím, ale budíš
0: ale
1: prostě, ale
0: tak.
1: Přesně, diskuze je tady, přátelé, splnilo to, co to splnit mělo.
0: Bez tak to psala ty, prosím tě. A ještě jsi podepsala.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: aspoň sympatická dvojice. Eva Farná, Miraj na Hitradio Zín, tady v odpolední show, s vámi Pavla Šárka. No tak prázdniny jinak v plném proudu, stejně jako opravy na cestách.
1: Toto je peklo, přátelé, jo, já myslím, že každý, jako kdo jede v tuto dobu nejenom s Línem, ale čímkoliv vlastně v Kroměříži, v Hradišti, začne zítra u Hvězdy, brutální omezení, to bude taky srandovní, je to skvělý.
0: Po hrozně dlouhé době se dneska stalo, že mi Šárka sama od sebe napsala. A hádejte proč?
1: No, tak protože jako bylo kolik, to jo, tři čtvrtě na tři a Pavel nikde, říkám, už tady měl hodinu být, co blbneš, jako.
0: No, to bylo to, že já jsem vyjel dneska a nevím, proč mě to nenapadlo, ještě, že jsem o tom nemluvil v minulém týdnu, že to jako v tom toho terna je, že jsem to nezažil v minulém týdnu.
1: A ještě navíc, terna. Ano, no, tak prostě teďka byla chvilku volna, tak jsi to zapomněl, no.
0: Tak prosím vás, ale to není všechno, ještě k tomu se teďka začala opravovat kanalizace směrem k nemocnici od Cigánova a tam to teďka prej taky stojí a do pátku bude.
1: Výborně, já myslím, že prostě přesedláme na kolo zase na chvilku a to je jistota ve Zlíně.

0: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
1: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
0: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
6: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
7: Statostřechy Napajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo status@statostrechy.cz.
8: Hit Radio Zlín.
9: Zlepši si náladu.

0: Tak já doufám, že už jedete z práce, že už máte klid. A tady s vámi samozřejmě odpolední show a Hit Radio Zlín. Za chvilku 16 zprávy, další čerstvé, což mimochodem o Čárky Holubcové, když se týká ve zprávách něco o počasí, tak jsou dvě varianty. Buď to hrozí povodně nebo požáry.
1: Ano, tak co tentokrát to jsou to prostě ty požáry. Ano. Jo, hlavně teda pravda na jihu Moravy, ale tak týká se to částečně i našeho regionu, konkrétně Slovácka a Kroměříska, kde vám v posledních dnech možná nepršelo. Tak jestli tam patříte do téhle oblasti, tak bacha na to, podrobnosti za chvilku.
0: A teď mě hrozně vždycky baví, jak zprávaři, jo, Vyšárka říká bacha na to. Jako víš, že ti hrozí povodeň třeba? Tak jako, co to znamená, no,
1: tak
0: to bacha?
1: Tak si nachystáš pytle s pískem, Pavle. A když ti hrozí požár, tak nebudeš třeba zapalovat trávu, jako.
0: Co to je za radu? Když hrozí požár, tak nebudeš zapalovat trávu. To máš nějaký soubor zbytečných rad?
1: Přátelé, pokud jste aspoň o kousek inteligentnější než Pavel, počkejte si na zprávy.
0: No tak lepší bude, že já jsem tady ten od muziky, než od faktů, nebo od nějakých zpráv. Mandraže, hledá se žena, tady odpoledně.

0: Moravy.
1: Už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Aktuálně nevidím žádné komplikace, dokonce na 601 13 13 05. Náš WhatsApp ani taky nepíšete, že by se někde něco dělo. Samé zprávy, že je všechno v pořádku, tak nebo že vaše cesty, třeba na Flišták tady napsal Láďa, že jezdil úplně, nebo že jel úplně z práce v pohodě. Tak já jenom klepu, aby nám to vydrželo. Kdyby se to změnilo, určitě rád vědět. 601 13 13 05.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Na Moravě hrozí požáry. Český hydrometeorologický ústav dnes vydal varování pro většinu jihomoravského kraje. Opatrní bychom nicméně měli být i v oblastech na Slovácku nebo Kroměřížsku, ve kterých v posledních dnech nepršelo. Riziko požárů vedle sucha zvyšuje i vítr, který nás teď bude pár dnů provázet. Výstraha platí do odvolání. Pohonné hmoty nám na startu prázdnin mírně zdražily a ceny budou moct jít nahoru i zítra. Stát totiž opět zvedá maximální povolené ceny benzínu i nafty. Natural se bude moct prodávat za 41,31 Kč za litr, nafta za 37,29 Kč. Resort taky řekl, že pokud v dalších týdnech zůstane mezinárodní situace stabilní, zastropování cen zruší k 19. červenci. Prezident Petr Pavel vyzval k vyšším investicím do obrany. Při svém vystoupení na summitu NATO taky zmínil, že lidé si začínají uvědomovat, že investice do obrany jsou i investicí do jejich budoucnosti. Česká hlava státu se večer zúčastní i neformální večeře, kterou pořádá turecký prezident Erdogan. Setká se tam s premiérem Babišem, kterého na večeři vyslala naše vláda. Tenistka Karolína Muchová má dnes šanci postoupit premiérově do semifinále Wimbledonu. Na londýnské trávě proti ní bude stát Naomi Osaka, bývalá světová jednička a čtyřnásobná grandslamová šampionka. S Muchovou se utkali už několikrát a mají vyrovnanou bilanci. Jak to dopadne dnes, můžeme sledovat už za půl hodiny. Na východě Moravy dál čekejme oblačno a teploty kolem 27 stupňů. V noci dorazí přehánky, někde by mohlo zapršet ještě zítra ráno. Přes den pak už bude slunečno s maximy do 25.
1: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
2: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
1: www.elektrološák.cz
3: Hit Radio Zlín.
4: Odpolední show pokračuje další 60 minut před námi a v tuto chvíli ale tady na Hit Radio Zlín pozdravím do Kurovic, protože my tam máme velmi dobré vztahy se sochou, která je na náměstíčku.
0: Ano, na tu nejde zapomenout.
4: Yes, někteří dokonce tvrdí, že je mi velice podobná. Nicméně, jestli je to pravda, zůstává legendou.

0: Hit Radio Zlín s vámi, odpolední show taktéž, Pavel Šárka, to je vlastně součást odpolední show. Tak prosím vás, astronomické léto, já jsem si to tady tak nadepsal, že se o tom chceme pobavit, ale ty jsi mě jako to hned jako skritizovala.
1: Okamžitě jsem mu sepsala, protože astronomické léto už dávno je, takže já nevím, proč to takhle nazval. On chce mluvit o tom, že jako na nebi můžete vidět zajímavé věci, ale to s tím vůbec nesouvisí, že astronomické léto.
0: Já jsem to prostě myslel, jako, že budou hvězdičky prostě.
1: No, jakože v zimě nejsou, nebo?
0: Ale jsou horší prostě. Prosím vás, zítra, krátce po půlnoci, ze středy na čtvrtek, uvidíme setkání měsíce se Saturnem.
1: Jakože čau, kámo, jak se máš, jo? Pojď na pivo. Jsem tě neviděl roky, tyjo.
0: A dívej se, jak na nás zase čumí z té země, no to je hrozný. Tak to uvidíme zítra v noci. No a v sobotu, hned z kraje dne, čili ráno, uvidíme tenký srpek měsíce s hvězdami okolo, s nějakým jako se skupením hvězd nebo něco podobného.
1: Počkej, tak to se úplně skvěle nabízí jít prostě v pátek na pořádnou pařbu a vracet se vlastně až nad ránem, abys to jako viděl, že jo? Máš konečně dobrou výmluvu, proč jdeš v pátek takhle pozdě z akce, jako?
0: Já jdu na pivo třeba dneska, protože astronomické léto, chápete?
1: A počkáš až do soboty.
0: Přesně. Tak 601 13 13 05 a mě hrozně zajímá, jestli tyhle věci prožíváte, jestli je sledujete, jestli to využíváte na rande, anebo jestli to jde úplně mimo vás.
1: Já mám úplně nádhernou vzpomínku, když padaly Perzejdy, tak jsme se dívali s dětma a to bylo tak nádherný, prostě deka ven, já jsem si dal pivko prostě večer a bylo to úžasný.
0: Chlap tě má vzít na hvězdičky na Perzejdy. I'm from the dirty, but that's

0: 601 13 1305 je náš WhatsApp. Na Hitrádiu Zlín, to jsem do studia i do odpolední show. A my jsme se ptali, jak to máte vlastně s Perseidy, hvězdami, setkávání Slunce s Marsem, co nás teďka čeká, nebo se Saturnem, nebo co to bylo. Tak prostě teďka toho uvidíme.
1: Prostě nějaká planeta tam bude svítit zase, jako jasně. Prostě
0: nějaké planety se potkají.
1: Furt je něco vidět, prostě ano.
0: Tak prosím vás, jestli tohle třeba prožíváte, jestli se o to zajímáte, nebo jak to máte. Já jsem to dřív hrozně moc sledoval, protože to vždycky znamenalo, rande zadarmo, Marek.
1: Jakože, hej, to je fakt dobrý, no, přesně, no. Takový to, tyjo, co bych tak vymyslel originálně, no. Počkej, podívám se, co nám říkají tady prostě odborníci na hvězdy, jasně zrovna můžem, to jo. To
0: jo,
1: je dobrý,
0: a teď si, jo, přečteš si prostě o tom dvě věty, pak je tam furt celý večer opakuješ, vypadáš jako, že je člověk chytrý.
1: Přesně, pak se nenápadně protahuješ, obejmeš přes ramena, jasně, krása, ruka v rukávě.
0: To jsem vždycky udělal, vždycky tu ruku vrátila a řekla ne, ještě ne. Tak nevadí, my to sledujeme pravidelně, takové věci se dějí snad každý druhý měsíc a náhodou jsou to úchvatné momenty a máme z toho hodně fotek. Dančo.
1: Hej, já jsem se to pokoušela teda jako taky fotit a nikdy se mi to nepovedlo, tak Dani, možná dopiš ještě rovnou úvod pro nás mentály, co to nemůžeme vyfotit, jako.
0: My jsme takový síre mentál. Vůbec nesleduju, na to mám až příliš rád spánek. Mira.
1: A tak to je taky hezký, jako. Navíc ve snech se taky můžeš potkat se spoustou hvězd, že? Třeba o tobě se mu může zdát, že?
0: Může se ti zdá třeba odpolední show. Soky hvězdy.
2: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod Přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Mňága a Žďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
4: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Zlín.
6: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
5: Matracezahubičku.cz. Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Dneska v NZ-ku odpolední show, neboli nejzbytečnější zprávě dne, kterou si ještě večer budete pamatovat, probereme vlastně úplně jednoduchou věc, jak spolu souvisí Francie a průměrný český muž.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
2: No? Já to nebudu říkat takhle, je Pavle to? Ne. No tak prostě Pavel tady naráží na 15 cm, to je ten zásadní údaj, který musíme říct. A ta Francie je v tom, tak to je prosím pěkně o tom, že o těch 15 cm každé léto vyroste Eiffelovka, protože prostě tím, jak jako je teplo, tak železo se roztahuje, že jo, takže o 15 cm vyroste.
0: Jo, to souhlasí.
2: To je sen.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nej-

0: ty fast boy a topik. Takhle si vyhráváme na Hitrádiu Zlín odplní show. Jinak teda Zlín žije, nebo takový festival v ulicích po centru města máme za sebou, ale teď je čas věnovat pozornost možná Otrokovicím. Tady se na sobotu a neděli rozjede velmi podobná akce, která bude hned na několika místech Otrokovic. Letos nám tady přijede například Leny, Sebastian, anebo se bude pařit i na Otrokovickém koupališti. Tak je dost možný, že se někde uvidíme. Hlavně teda na koupáku, jestli jde počasí.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
6: Zlín.
9: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si

0: Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora na Hit Radio Zín, odpolední show. S námi Šárka, za chvilku už čerstvé zprávy. Já se bojím zeptat, víš co, radši neříkej, co bude ve zprávách.
1: Proč? To nemám říkat.
0: Nebude to zvrhlé?
1: O motorkářích, ne, proč by to mělo být zvrhlé?
0: No řekla jsi, že tě bolí kyčle.
1: A to je pravda, ano, jak jsem roztahovala nohy celý víkend, ale to je tím, že jsem jela na motorce pro Boha Pavle, no tak.
0: Aha.
1: Ano, byla jsem Batůžek a bylo to úplně úžasný a právě pro motorkáře budou určené další zprávy, protože nám policisté připomínají, že sedat se na to jako v kraťasích a v tričku není úplně dobrý.
0: A proč?
1: Protože když spadneš, tak to dost bolí.
0: Tak jako, když se dáš na motorku, nepočítáš tím, že spadneš přece.
1: No, to se právě, hej, když jsem si kupovala výbavu, tak všecko kupuješ jenom proto, že počítáš tím, že spadneš. To je dost
0: jako psycho. To je hrozně depresivní
1: sport. Je to tak.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Málem už jsem tady hlásil, že je klid, že je pohoda, ale na 601 13 13.05 taky psala Adélka, že v tuhle chvíli projíždí přes Malenovice a bohužel, že to postává. A že to není z důvodu toho, že by se tam něco u Terna opravovalo, ale že od Osla z Pršného až po Malenovice směrem na Otrokovice to stojí. V tuhle chvíli se tam je tam nějaká porucha auta osobního, které čeká pravděpodobně na odtah. Takže počítat s tím, že hold tady to zdržení je ještě větší. Kdyby cokoliv dalšího, 601 13 13 05.
1: Plot jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
6: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Během letošní zbraňové amnestie lidé beztrestně odevzdali téměř 6 000 zbraní. Policii předali taky zhruba 64 kilo výbušnin a přes 200 000 kusů střeliva. Nejvíc zbraní lidé odevzdali ve Středočeském kraji, a to přes tisícovku. U nás ve Zlínském kraji jich bylo 226. Po Kroměříži se nám bude zase o něco líp chodit. Radnice opraví rozbité chodníky v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády. Práce začnou už za pár dní a hotové mají být do konce roku. V Kroměříži pokračuje také oprava ve Skopalíkově ulici a brzo bude v Novotě i chodník od Kauflandu k železniční stanici Oskol. Ještě letos se můžeme těšit i na opravu chodníku v Kojetínské. Sezóna motorkářů je v plném proudu a policisté je proto vyzývají, aby nebrali na lehkou váhu svoje vybavení, pokračuje policejní preventistka Monika Šindlová.
7: Motocyklistů nechrání žádná karosérie, ani bezpečnostní pás, ale pouze prvky pasivní bezpečnosti. To speciální oblečení, nejlépe s reflexními prvky, přilba, pevná obuv, rukavice, chrániče kloubů a páteře.
6: Vyrazit na motorku jenom v tričku a kraťasech znamená i při malém pádu hodně bolesti. Cyklisté na letošní Tour de France bojují s vedrem, teploty dosahují až ke 40 stupňům a řada z nich říká, že je pro ně letošní ročník nejtěžší v historii. Týmy bojují o každou lahev s vodou a úleva je zatím nečeká, i další dny mají být ve Francii pořádně horké. Na východě Moravy dál vládne oblačno, sem tam je zataženo a lokálně přehánky. Trocha deště nás místy čeká i v noci, minima spadnou zhruba na 15 stupňů. Zítra má být zpočátku hodně oblačnosti a doznívající přehánky. Přes den už nás ale čeká slunce s teplotami 22 až 25 stupňů.
8: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
9: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
8: www.elektrološák.cz.
1: Hit Radio Zlín.
0: Poslední 60 minut odpolední show je tady. S vámi Pavel Sacek, Šárka Holubcová a taky dva macatí sympatiáci. Dva tuční sympoši, kteří přišli usilovat o vaše hlasy. Chápete?
10: Ne.
0: Dvě vstupenky.
10: Aha, tak, dobře, takže celý tvůj příběh se na ráz rozpadnul.
0: Jsou to lístky na Colors.

0: Rádio Zlín, Alex Boren za námi, s vámi jinak už a Pavel Cacek-Šárka Holubcová a možná si všichni vybavíte ten krásný moment. Moby! Hej, Moby!
1: Že proč se ozval, když jsme volali Moby? Já jsem tě rozuměl, Tony.
0: A ty jsi Tony?
1: Ne.
0: Skvělý, je to krásná scéna s Hymim, neboli jak jsem poznal vaši matku, kde si zahrál Moby, ale on to nebyl Moby. Tak nutno podobno, že ten originální Moby
1: bude... Doufejme, že to bude on teda.
0: Hele, já bych i toho Tonyho bral, takže uvidíme, kdo se objeví na Colors of Ostrava, nicméně kromě toho, že tam bude Moby, tak já se nejvíc těším na 21 Pilots. A proč o tom mluvíme? My nemachrujeme, že tam pojedeme my. My machrujeme, protože tam pojedete s náma. Dva lístky na Colors of Ostrava můžou být vaše, stačí se zapojit do soutěže, která je na našem Instagramu. Teď už Damiano David, ten tam teda nebude, ale bude tam...
1: Tony.
0: Taky.

0: Ode dneška na Hit Radio Zín odplní show s vámi ne Šárka, ne Šárka a Pavel, ale Šárka a Krištof.
1: Proč si Krištof?
0: Od teď mi budete říkat Krištof Kolumbus, já jsem objevil Ameriku. Prosím vás, pěkně.
1: Ach můj bože, to zase bude perla. Tak pojď, Krištofe, povídej.
0: Kolumbe mi budeš říkat, paninko. Tak prosím vás, já jsem zjistil, protože se chystáme pomaličku na dovolenou, já si myslím, že někteří z vás už to taky pravděpodobně řeší, tak je jedna z věcí, protože já jsem těžce paranoidní bytost, tak řeším pojištění, jo, jen zavazadel a teď co, když se mi tam stane. Co, pozor, ono dokonce existuje i pojištění na špatné počasí.
1: Dokonce?
0: Dovolené. A většina těchto věcí jde normálně, pokud máte dobrou banku, nebo já nevím, pokud máte banku, která to nabízí, to jde udělat přes bankovnictví.
1: Dokonce spousta lidí to už má jako v rámci toho, že jsou klienty té banky, tak jsou vlastně pojištění na cesty, Pavle, takže možná bacha, to si taky pohlídej, ať to neplatíš dvakrát zbytečně, jo?
0: Tak máte asi lepší banku, než mám já.
1: No.
0: Tak ale každopádně, já jsem objevil Ameriku, pro mě je tohle úplně jako pro paranoidního člověka hrozně příjemná věc, že to rovnou v tom bankovnictví naťukáme, se tam zadal už termín, říkám, ale to vyřešeno všechno, stalo to asi 6 korun. Tak.
1: A ještě mi řekni, prosím tě, to pojištění proti špatnému počasí jako o čem? Jakože když ti prší, tak co? Tak ti vrátí peníze?
0: Tak ti vrátí nějakou část, myslím 30%.
1: Ten to je docela dost, to je pěkný.
0: Jeli.
1: Dobrý věc.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
4: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
3: Hit Radio. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána,

můžem v klidu dýchat dál. Věřím, že duše nestárnou a jen to dobrý zůstává. A jen to dobrý zůstat má.

0: Otázka na tělo. Používali jste někdy Suno? Aplikaci Suno?
1: Jo.
0: Znáte to?
1: Ano, já jsem zalekla, že mluvíš o Sumo, ale ne, je to Suno, ano,
0: Suno,
1: už chápu.
0: Suno, prosím vás, to je aplikace, do které zadáte text, případně o čem chcete, aby to bylo, v jakém žánru, ano, vám to vyplivne nějaký song.
1: Je to naprosto neuvěřitelný, to fakt jako je úplná bomba, jako.
0: Čeští muzikanti. Teďka proti tomu ale hrozně zbrojí, protože Suno v rámci testování a trénování umělé inteligence, kterou to Suno využívá na tu tvorbu muziky, začalo používat české skladby, české interprety.
1: Jasně no.
0: A jim se to jako
1: myslím, že to jako dělali už předtím teda, ale možná si to teprve teďka všimli čeští hudebníci. Ale...
0: Asi teď si to uvědomili.
1: Jo no.
0: Nicméně mi to přijde právě hezký, protože to zároveň ukazuje, že oni si mohli vybrat jakýkoliv stát, jakoukoliv část planety. A jednu z těch, které vybrali, je Česká republika. Tak to
1: já
0: jako...
1: si spíš myslím, že si postupně vybírají všechny, víš, takže...
0: Hele, teď jsme v hledáčku, my nekaž mě to, jo? Jenom abyste pochopili, o čem to Suno například třeba trošičku je, tak ve skutečnosti i my s ním jsme si tak trošičku pohráli a znělo to ten náš výtvor takhle. A takhle to zní, prosím vás, pěkně. Tak je v tom ještě slyšet trošičku ta AI.
1: A teď se to právě naučí tu češtinu a jsme v háji, přátelé.
0: Hele, ne, naopak, to otvírá dveře lidem jako já. I já budu moct být muzikant.
1: Jo, to budeme všichni rádi. Hit Radio Zlín.

0: Hit Radio zní tady tak jako odpolední show, Pavel a Šárka s vámi, no a stává se nám tady taková jako nevděčná věc, když nám rodiče, prarodiče, a to nevím, jestli se týká přímo vás, ale možná se to bude týkat spíš vašich dětí, že jim je, jako chcete třeba říct, hele, až ti bude 18, tak zdědíš moji zahrádku, moji zahradu nebo moji chalupu.
1: Jo, ty jsi nemyslel zahrádku jako pivní nějakou, jako restaurační zahrádku, to mě právě úplně nadchlo, kam, proč mi maminka neodkáže zahrádku?
0: To,
1: jako?
0: To bych ocenil taky, nicméně já jsem tohle přesně zažil, jenom proč o tom mluvím, že se to teďka stává, že mladí odmítají vlastně v rámci dědictví zahrádky a ty chatičky a prodávají to.
1: A proč pro boha, jakože no jsem nechtěl rýpat v líně, jo, nebo?
0: No ale já jsem to taky odmítl, že jo.
1: A proč pro boha?
0: Mě to nabídl děda kdysi, že to jako se toho zbavuje a jestli to chci a že jako zadarmo, že mi to a říkám, no. Já to prostě nějakou zahradu, co já tam budu rýt brambory. A dneska toho hrozně lituju, prostě já nevím, 8 let později a říkám si, Hergo, proč jsem se to nenechal, dneska bych si tam mohl prostě vyhrát a udělat oheň. Jo.
1: Takže to bylo doporučení pro všechny mladé posluchače Hit Rádia Zlín. Neodmítejte ty zahrádky.
0: Přesně. Minimálně s tím chvilku vydržte, ono to ještě naběde na hodnotě.

0: Šeferukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Hit Radio Zlín.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: John na Hit Radio Zlín. Za námi, před námi ještě teda nějaká muzika docela ještě Coldplay nebo Luna, tolik stíháme, pak už ale největší hity 80. 90. let a milénia. No a my se na vás budeme těšit zase zítra od 15.
1: A víte, co to znamená, přátelé, my jsme přežili první den po prodlouženém víkendu, jako promiň, ale potlesk pro nás všechny.
0: Já mám pondělí a ono je úterý.
1: No představ si.
0: No ale tak ještě jednou, dobrý den.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Omezení potkáme v Chřibech, silnice z Modré až Pozdounky se opravuje a jezdí se střídavě jedním pruhem na semafor. V Uherském Hradišti bude od zítřka uzavřená Sokolovská ulice naproti Knu Hvězda. Týden budeme jezdit objížďkou. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Plot? Jedině od plotky.cz. Veškeré ploty na klíč. Zednické i zámečnické práce po celém kraji. Zaměření a rozpočet zdarma. Plotky.cz. Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
2: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Na 600 tisíc zbraní, přes 213 tisíc kusů střeliva, více než 2600 kusů munice a zhruba 64 kg výbušnin. To je výsledek letošní zbraňové amnestie, která po půl roce skončila minulý týden. Více zbraní než letos přinesly lidé jen před 17 lety. Nejvyšší ústavní činitelé by se opět mohli pravidelně scházet. Obnovení schůzek chce prezident Petr Pavel. Koordinace zahraniční i bezpečnostní politiky je podle něj nezbytná. Společná jednání nejvyšších ústavních činitelů váznou od ledna. Komunikace mezi hradem a vládou se omezila hlavně na jednání prezidenta s premiérem. V Česku roste důraz na vzdělávání v oblasti moderních digitálních technologií a ochrany dat. Středočeský kraj proto otevřel v Kolíně na střední odborné škole informatiky a spojů první junior centrum kybernetické bezpečnosti, vysvětluje radní Milan Vácha.
10: Díky novému centru si žáci budou moci vyzkoušet práci na nejnovějších technologiích a naučit se dovednostem, které odpovídají reálné praxi. Centrum může navíc fungovat v autonomním režimu, což umožní simulaci i kybernetických útoků, které není možné provádět v běžném internetovém prostředí.
9: Projekt vyšel na 70,5 milionu korun. Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstává v olympijském programu, rozhodl Mezinárodní olympijský výbor. O další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maděrová nebo královna předchozí her Ester Ledecká. Naopak z programu pro zimní hry v roce 2030 ve francouzských Alpách vypadla po více než 100 letech severská kombinace.
11: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
12: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
11: www.elektrološák.cz.
9: V průběhu večera i noci většinou oblačno, zataženo, během noci pak s občasným deštěm nebo přehánkami. K ránu bude srážek i oblačnosti od severu ubývat. Nejnižší ranní teploty 18 až 14 stupňů na severu a severovýchodě kolem 12, přes den polojasno, jasno, maxima 20 až 25 stupňů a na jihu Moravy 27.
13: Ahoj, tak jak se máte? Krásný večer, 2 minuty po 18. S vámi Kateřina Pechová. No a čeká nás co? To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Věřím, že si to společně opravdu užijeme. Hned na začátek, královna popu. Tohle je Madonna.

Tohle jsou Oasis a jejich Whatever. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem. Mimochodem, před chvíli nám dohrála Madonna, královna popu, víme. No a zajímavost, ona a nový papež Lev 14. jsou příbuzní. Šokující? No, jako jo, možná nejsou úplně velmi blízce příbuzní, ale jsou, jo, Madonna a papež, skvělý. Konkrétně jsou devátý bratranec a sestřenice, sdílejí společného předka z 16. století, a to prosím pěkně francouzského osadníka z Quebecu. Já se obávám, že takhle nějak jsme příbuzní úplně všichni, jo, ale i tak přece jenom, když se podíváte na Madonu se songem Like a Virgin, na papeže, který káže o celibátu, jako nějaký podobnosti tam jsou, a hlavně to dokazuje, že rodinu si prostě nevybíráte. Doufám, že minimálně s našimi dalšími hity budete extrémně spokojení. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď je tady Moby a já věřím, že vás to bude bavit.

0: Večírek osamělých srdcí a tichá dohoda právě teď na Hit Radio. Krásný večer všem, 18 hodin 19 minut. My se společně i takhle při úterku dáváme to nejlepší z 80, 90 a milénia. No a za chvíli vyrazíme právě do 80. Podle názvu kapely Dexys Midnight Runners možná nebudete si úplně jistí, ale jakmile vám pustím ten song. Song, který je tak skvělý už od roku 82, že i do dneška ho používají třeba v reklamách, no protože je to prostě boží. Dáme si Come on Eileen už za malou chvíli.
1: Lutkovice u Luhačovic ožívají. 17. a 18. července přichází festival pod přehradou. Dvoudenní hudební jízda. Njága až Ďorb, Krhut a Kozub, Ivan Mládek a Benjo Band, Jaroslav Uhlíř, Fleret. Zažij leto naplno. Vstupenky na sms-ticket.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Statostřechy Napajedla, výrobce střešní krytiny a trapézových plechů, přijme do svého týmu pracovníka do výroby k obsluze strojů. Ranní směna, dobré mzdové ohodnocení, stravné a roční bonus. Další info na 724 287 778 nebo status@statostrechy.cz.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Rádio. Tady bude jen

0: Switching.
1: Shania Twain, posloucháte Hit Radio, krásný večer. A takhle, z holubů asi většinou radost úplně nemáme, ale teď je tu výjimečná situace, protože ostravská zoo teď slaví velký úspěch. Po nějakých dlouhých 15 letech se tam podařilo odchovat mládě největšího holuba na světě. Je to novoginejský korunáč z klaterův. Mají takový, jako jsou hezky zbarvený, jo, jsou samozřejmě velký a mají takový chocholky roztomilý, jakože fakt to vypadá moc hezky. V loni se to hnízdění nepovedlo a letos se podařilo odchovat první mládě. Takže gratulujem do ostravský zoo, určitě se vyražte podívat, přece jenom normálně holuby spíš odháníme, jo, ale tyhle s chocholkama, ty jsou krásný. No a když jsme u těch ptáků, tak teď jsou tu BSP a hvězdnej pták.

0: Fade Grey, Visage, posloucháte Hit Radio, krásný večer všem. Ti z vás, kdo stále ještě tápou, ano, dneska je úterý. Jo, máme kratší pracovní týden, alespoň teda vy, co jste měli ten prodloužený víkend fakt volno a to pondělí jste si užili pěkně s nohama nahoře, tak jo, už jenom vlastně 3 a kousek dnů nás dělí od dalšího víkendu. A hned je to takový příjemnější, co? Najednou se to dá všechno úplně v pohodě zvládnout. K tomu trochu toho červeného. Tahle legenda Red Red Wine UB40 už za chvilku taky Eros Ramazzotti nebo ATB.
1: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
2: Paru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
1: Super, a balakrylem natřeme futra.
2: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Krásný úterní večer všem, 7 hodin přesně. Doufám, že si užíváte hezké úterý. Další hity před námi. To nejlepší z 80., 90. a milénia. A ano, další extrémně skvělý pecky. Za chvíli Jennifer Lopez a teď jsou tu Pet Shop Boys Go West.

Je prostě skvělá. Jennifer Lopez, Féteru Hit Rádia. Krásný večer všem a jeden velký úspěch pro Česko. Pozor, pozor, naše tenistka Muchová si poprvé zahraje wimbledonské semifinále. Podařilo se jí teď ve čtvrtfinále porazit čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Osaka. Takže fantastický, jako velká gratulace, ano. My jsme opravdu sportovní národ, což je skvělý to pozorovat. Tak uvidíme, jak se našim tenistům povede dál. Každopádně velká gratulace. No a my to půjdeme oslavit dalšími hity. Už za chvilku nás čeká Bryan Adams. Ale teď, a asi to nemusím moc představovat, Depeche Mode a Enjoy the Silence.

0: Bryan Adams a Somebody do vašich uší z Hitradia. Hezký, suchý večer. Ano, ano, teď nenarážím na suchý víno, ale na to, že opět nebude pršet, třeba týden nemá pršet a sucho v Česku čím dál horší. Navíc teda od příštího týdne už opět tropické teploty. Tak jenom doufám, že jak teď pršelo chvíli, že jste si moc nestěžovali, protože očividně se nějakou dobu deště opět nedočkáme a budeme nakonec zase všichni venku tančit tanec. A možná jsme to podcenili, možná jsme tančili málo na přivítání toho deště. Tak zkusíme, když tak znova, jo? Podle mě se Sandrou to půjde výborně. Zkusíme, už za chvilku.
1: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaj Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

Team a držím ti město, posloucháte Hit Radio, krásný večer, máme 7:30. No a všímáte si, jak takový to, co v jednu chvíli vypadá, že tenhle trend už s náma fakt bude navždy a všechno to nakonec stejně skončí? Třeba v roce 2011, vzpomenete si na planking, takový to, jak si lidi lehali na divný místa, prostě leželi čelem dolů a takhle se fotili. To už nikdo nedělá, což je asi dobře, teda bych chtěla říct. Gangnam Style, jak to všichni zpívali, všichni to předváděli, i to skončilo v roce 2012, jo. Třeba 2014 prčela Ice Bucket Challenge, taková ta challenge, kde na sebe lidi lili ledovou vodu, jo, a led. Už to taky nikdo nedělá, to je zajímavý, co? Nebo třeba před 10 lety, což teď vám bude připadat, že to není možné, frčelo Pokémon Go, jo, hra, která, nutno říct, vytáhla spoustu lidí a děcek ven, že lovili Pokémony, ale jakoby nic, ticho po pěšině, jo. Takže nebojte se, i stejně jako Labubu, který loni tak hezky vystřelili a už je zase nikdo nepotřebuje, každý bláznivý trend jednou odejde. Ale skvělá muzika, ta je s náma furt. Shakira, The One, právě teď.

0: Jimmy Somerville a June Miles Kingston, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, doufám, že si užíváte tyhle hity. I já sama tady občas sedím a říkám, to jsem dlouho neslyšela. A to je to kouzlo, protože v rámci tohohle našeho výletu do 80., 90. a milénia, nejenom, že si dáváme starý dobrý fláky, ale dáváme si i ty fláky, na který jsme tak trochu zapomněli. Jeden takovej před náma, ten jste asi nestihli zapomenout, protože to se nedá dostat z hlavy. Prostě hlas Celine Dion zůstává navždy. Celine Dion, R.E.M. nebo Erasure už za malou chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Krásný večer, 8. hodina, s vámi Kateřina Pechová a taky další hity. Vyrazíme spolu na karneval. Samba de Janeiro právě teď.

0: Fears, vy posloucháte Hit Radio, krásný večer. No, pokud jste po večeři, jo, a honí vás mršna, tak mám dobrou zprávu. Dneska je totiž světový den čokolády, ano, a kdy jindy zhřešit, než v den, kdy tahle mňamka slaví svůj svátek. Takže prosím vás, pokud jste doteďka váhali a říkali si, neměl bych, ne, takhle na večer, dejte si. Jo, máte to oficiálně povolen, schválený, je úplně na vás, jestli si dáte kostičku nebo celou tabulku, je mi to jedno, hlavně si dopřejte, protože si to zasloužíte. No, zasloužíte si taky další hity, teď je tady Shaggy.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.

Alanis Morissette právě teď v éteru Hit Rádia. Krásný večer. No a krásnou noc, a teď nemyslím, abyste šli spát. Naopak, už za malou chvíli vám prozradím, proč dneska výjimečně ponocovat, jo? A ideálně u toho koukat nahoru. Jo, čeká nás celý červenec, hezká podívaná, o tom už za chvíli. Do té doby Communards, Bára Basiková nebo Mr. President.

Rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio, tady bude jen

Mr. President v éteru Hit Rádia, krásný večer. No, jak už jsem říkala, budem ponocovat a budem koukat na nebe, protože následující červencové dny a týdny nás čeká hned několik skvělých podívaných. Většinou to bude o tom, že se k sobě budou přibližovat vesmírná tělesa, nebo nám se to tak bude zdát, jo. Hned dneska v noci, někdy po půlnoci, byste měli koukat na východní až jihovýchodní obzor, protože dojde k setkání měsíce se Saturnem. Mělo by to být pozorovatelný samotně takhle očima, jo, případně když si vezmete dalekohled, tak údajně budou vidět i prstence na Saturnu, což může být jako velmi zajímavý. No a třeba hnedka v sobotu, teď 11. před úsvitem, tak to je pro vás, co spíš rádi brzo vstáváte, bude na ranní obloze se skupení tenkého srpku měsíce, potom hvězdu kupy Plejády a Marsu. Se skupení, takový hvězdnej mejdan, jo. Tak schválně zkuste, jestli něco z toho najdete. Dobrý na to je mít třeba i tu aplikaci v telefonu, která vám ukazuje tu oblohu, kde je jaký směr, že jo, a tak to třeba používám já, abych našla. Dobře, velký vůz najdu, ale ostatní věci hledám pomocí aplikace. Tak schválně zkuste a třeba zahlídnete něco mimořádného do uší právě teď.

0: skvělý song Brother Louis a Modern Talking Féteru Hit Rádia. Krásný večer. Blíží se 9:00, já se s vámi pro dnešek budu loučit, mějte se krásně, užijte si hezký zbytek toho úterý, vy, kdo vydržíte vzhůru, nezapomeňte po půlnoci koukat, jestli uvidíte to krásné setkání měsíce se Saturnem a spolu se uslyšíme opět zítra večer, mějte se hezky, do 9:00, třeba tohle. Klasický maniak, k tomu třeba Move Your Feet nebo Mňaga Žďorp, nejlíp jim bylo. Mějte se hezky, ahoj!
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: To jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.

0: Richie a Sefe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.

0: jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
5: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí, a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
6: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
7: Hit Radio.
8: Makes me feel.

0: Rádio Zlín.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu. Hit Radio.
4: Potkal jsem tě zase.

0: Rádio Zlín. Hit Rádio Zlín.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
0: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si nálepku.